Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Svět není Lego, tak si nech to svý pražený ego. Člověk si naplánuje,

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Fresh Night.
1: J-Lo.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je! Tam je dinosauří mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
7: On je živý.
4: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
6: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: beat goes on.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. So now is your

co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: zkouška, zkouška, dobré ráno, jede to? Co hraje? Hraje to, dobré ráno přejeme, je tady ne pondělí, ale úterý, pozor, 29. září 6.00.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: No a možná vás zajímá, jak dnes bude. A my vám to řekneme. Dnes tedy maximální teploty v Ostravě a okolí 23 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den a bude prostě krásně, tak si to užijte.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Fakultní nemocnice Ostrava provedla během jednoho odpoledne v centru města více než 1500 preventivních vyšetření, no a odhalila desítky závažných zdravotních nálezů. Mezi nimi byly dva případy pokročilého diabetu, 7 lidí s extrémně vysokým krevním tlakem a jeden pacient s kritickým nálezem na srdci, který vyžadoval okamžitou lékařskou péči. Akce potvrdila důležitost prevence. Topná sezóna začala, záchranáři už zaznamenali první případ otravy oxidem uhelnatým. Záchranáři z Kopřivnice vyjížděli do Štramberku k pacientce se závratěmi a bolestí na hrudi. Po vstupu do domu je ale varovalo čidlo oxidu uhelnatého umístěné na záchranářském boxu nebo batohu. Z domu následně vyvedli dva seniory, kterým byla naměřena vysoká hladina oxidu uhelnatého v krvi. Patrně náhlý zdravotní kolaps stál za smrti rybáře, který byl nalezen na hladině rybníka a Bartošůvka v Havířově Dolní Suché. Muž přijel k rybníku na kole a když čekal na rybu, postihl jej zřejmě záchvat epilepsie, se kterou se léčil. Blíží se šláger 11. kola šance ligy, kdy do Ostravy k zápasu Baníku přijede pražská Sparta a začíná předprodej lístků. Termínem utkání je neděle 18. října od 15 hodin.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Opatrní buďte v tuto chvíli v Ostravě Hrabůvce, kde na kruhovém objezdu Josefa Kotta se tedy na ulicích doktora Martínka a Horní se srazilo osobní auto, pravděpodobně s jiným osobním autem. V tuto chvíli se nehoda vyšetřuje a jízda v pruhu je již bez omezení. Tak na to jenom myslete a opatrně buďte rozhodně ostražití. Kdyby náhodou cokoliv, dejte vědět. Telefon nebo WhatsApp 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkídek.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
8: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: mně přijde, že já mám mikrofon nějaký jako v útlumu, nepřijde ti?
1: Ne, mluvíš jako vždycky.
0: Jo, tak dobře, tak jo, tak
1: jede
0: dobré.
1: To jako vždycky.
0: Dobré ráno, přijeme.
1: Dobré, co ta bečka teda, pojďme to vyřešit, ty jsi byl na rodinné sešlosti,
0: jo.
1: Tak kolik jste jich teda vypili, my jsme polemizovali, kolik těch by bude, tak kolik bylo.
0: Monia, tak co si myslíš? Jako?
1: Tak myslím, že vám stačila 30.
0: 30.
1: Že nakonec jste měli velké oči a možná jste se rozprchli ještě během víkendu, ne?
0: Ne. Ne, ty hele, nakonec to bylo úplně jinak. My jsme teda jako do bečky nešli, koupili jsme jako jenom
1: lahváče,
0: no, ale víš, co je nejhorší, že koupili jsme dvě basy, říkali jsme si, to bude málo. A víš co, a ten říká, ne, to bude akorát. Bylo to víc než akorát, z té jedné basy jsme vzali asi 7 piv jenom, zbytek zůstal na chatě, ale teda co jako teklo proudem. Já to nebudu říkat teď, jo, protože já bych chtěl, aby jako posluchači tipovali, jo, ale můžu říct a udělám jednu nápovědu, byl to alkohol, tmavší alkohol, jo, ale nebude to jednoduché, na to podle mě jako nepřijdete, tak já to chci udělat jako napínavější, takže já to nechám jako do prostoru, prosím vás, pili jsme tmavší alkohol, ale ne, že jako pili, my jsme jeli jako to teklo. To fakt jako teklo tak, jak někdo spotřebuje vodu ze šťávou za celý týden, tak my jsme to spotřebovali za jeden večer. Vážně.
1: A ty ještě... po nich chceš, aby hádali, co to teda bylo, jo?
0: Ano, ještě teď mám z toho mražení, nebo jak se tomu říká správně.
1: A mrazilo
0: nevím.
1: Se to?
0: Nemrazilo. No, chladilo. Ale to už je další nápověda.
1: No,
0: to už je další nápověda.
1: Dobře, tak jo, no, tak uvidíme, co.
0: Tak pojďte, 77337136, to je náš WhatsApp.
2: WhatsApp 77337136.
0: Takhle vypadala naše oslava. Jinak, hele, víš co, jinak to bylo super, Moni. Byl jako raut nachystaný, víš.
1: Klasika, rodinná oslava a svátek. Takže
0: jo.
1: Zase obžerství, hele.
0: Ale absolutní, já teda jako, já z toho víkendu odcházím normálně jako tak o 5 kilo těžší.
1: A o 5 000 lehčí.
0: A s cirhozou jater.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Takhle, když se sejdou perničtí a zbytek naší rodiny, jako stojí to za to? Mane, výborná otázka, jak to dopadlo, jaký byl víkend.
1: My teda, já budu tlumočit názor našich lidí. Oni měli hádat, na čem tvá rodina ujíždí a v čem jste se tak spustili, jo?
0: Ano.
1: Protože původní plán bylo, že budete pít pivo,
0: ano.
1: Tak to sešlo, lahváče nešly, ale tak jako čepované si pije lépe než
0: moc
1: lahváč.
0: To nechutnalo, ale to je to jako ale jedno. Pozor, a přitom to já musím říct, že ty lahváče byly chlazené z našeho potoka.
1: No, prostě to nebyla vaše značka ten víkend, nebo ten večer, protože vy jste pili jenom jeden večer.
0: Ano.
1: Píše Petr třeba, že má pocit, že to mohla být nějaká bylina kejda. A pokud ne, bylina kejda, tak typuje to hvězdičkové pití takové, jestli víš.
0: Jo, jo. No, tak ani jedno.
1: Ani jedno, dobře.
0: Bylina kejda, to ne, to ježiš, já nemůžu
1: bylinky. Já mám další typy.
0: Tak výborně, pojď.
1: To vylučuje teda pochopitelně i Bechera, že?
0: No, ten ne, no, z toho mi je fakt jako blivno, jako toho já nedávám.
1: Radan typuje červené víno, když si narážel na tmavší barvu.
0: Radane, pozor, my jako, ne. My jsme tam slavili v papučích, jako jo, to jako červené víno, já vidím spíš jako na nějakou jako delikátní rodinu, víš, která se sedne do těch velkých baňatých vínových sklenic, to nalije a jako povídají si o tom, jak se mají dobře a to, ne.
1: Jo, ne, Radane, tady se pilo z hrnku.
0: Tady se pilo z hrnku a rozbíjeli se ty skleničky ve finále, jo.
1: Otázkou je co? A v tom případě ještě mám tady tipa, jestli to nebyl rumíček, starý dobrý.
0: No, to je ano, já jsem jako tušil, že tento návrh přijde a rumíček, starý dobrý to není, byť teda jednu flašku naší republiky jsme tam měli, jo, tak opravdu ne, rumíček to nebyl, prosím vás, já to jako nebudu zbytečně, ořechovka někdo píše, ne.
1: Ale proč ne, ořechovka
0: ne,
1: je fajn.
0: Ořechovka taky ne, helejte, já to nebudu dlouho jako natahovat zbytečně, jo, my jsme, nebo respektive já jsem byl překecán k tomu, abych ochutnal a popíjel prostě
1: to
0: myslivca.
1: No, tak to už to popsal rychle. No. Takže pan myslivec, jo?
0: No, pan myslivec, jo?
1: Péro na klobouku. Tak to muselo vypadat.
0: Představte si, jak to jako asi vypadalo. Jo, ono se tomu říká česká whisky. Není to špatné, pozor, jo? Jakože ono, budou lidi, kteří řeknou, Ježiš Maria, co jste to pili? Ne. Musím říct, že to není špatné, je to fakt jak whisky, ale nemá to takový ten ocas, díky kterému uděláš po každém napití, rozumíš, jo? Že se jako napiješ, spolkneš to, vlastně si řekneš, aha, to není špatné, no, ale leze to do hlavy, jako leze to hodně do hlavy a my jsme to měli v hlavě všichni.
1: No, proto bylo to pondělí, že? No, se z toho vylízali.
0: Díky bohu. No, já jsem jako trpěl, protože další den jsem moderoval hokej, jo, tak to bylo pro mě trošku trápení, ale...
1: Ale jako výkon dobrý, poprvé Vítkovice vyhráli,
0: profík si nevybírá.
1: Možná to k něčemu bylo.
0: My jsme to jako dopředu oslavili. Tak to dopadlo dobře. No, tak děkuju, doufám, že i vy jste měli pěkný víkend, Moni, tvůj víkend jako v rychlosti jenom.
1: Já jsem měla hezký víkend.
0: No, výborně,
1: jo,
0: tak
1: to. Já jsem se kurírovala lehce, ale stihli jsme oslavit i výročí svatby, takže to bylo fajn.
0: To je nádhera.
1: No, a jestli se ptáš na to, co jsme pili my, tak bychom teda měli každý jednu skleničku
0: červeného
1: rybízového vína.
0: No, výborně. No a to výročí kolik let?
1: 17 od svatby.
0: To je krásné, to je nádhera.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina?
3: Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypust z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a...

0: Jsem zvědavá, komu a co budeme dneska hrát v rámci Jukeboxu, protože si představ, že já jsem šla do práce a někteří se teprve vraceli z tahu.
1: Aha.
0: Opravdu jako ráno o 4:30 bylo vidět, že teprve završili svoje veselení na počest svatého Václava.
1: Nepovídej, tak ono jim nestačilo jako den navíc, jo, oni museli i v tu neděli, i v to pondělí museli
0: tak
1: pít.
0: A to je tak vždycky, dáš prst a stáhnou ti celou ruku.
1: Jo,
0: jo,
1: ano,
0: takže
1: ano. Nabídneš maličko a no, sežerou
0: a
1: všechno.
0: Takže ani sobota, neděle, ani pondělí nestačila. 3 dny málo prostě na veselení.
1: Hele, zas na druhou stranu říkám si jako, asi fajn, ne? Ať to žije to město, teď to je fajn, je to super. Jo, jo.
0: Teď se obávám, že budou pěkně mrtví teda, ty, co jsem viděla.
1: No jo, tak ale to je jejich problém.
0: Myslím,
1: pozor, vy naopak, frešáci, dneska podle mě máte ten nejlepší život a budič, protože jednak jsme tady opět my, jo, jo, dneska ráno vysíláme. A hlavně koukni, jak je venku.
0: Za prvé, a
1: jak
0: druhé,
1: má být?
0: Jaký je to kousek do dalšího víkendu? Vem si, že už
1: ano,
0: úterý.
1: Ano.
0: A někteří takový jako fikaní, jako náš Javor, se rozhodli, že do práce nepřijdou vůbec, jo?
1: Ano.
0: A ten víkend vlastně navážou prodloužený
1: na
0: víkend.
1: Na další víkend. Ale pozor, je to,
0: hele,
1: Moni, je to způsob, jakým to právě jako můžeš vyřešit, to je v pohodě, Javor to vyřešil. A já jsem právě chtěl jakoby jenom dodat, že přesně jak říkáš, zítra už je středa. To znamená, že to je střed týdne, jo?
0: Jo,
1: pak je čtvrtek,
0: víkend,
1: to je malý pátek a je tady víkend.
0: Je to fofr.
1: Je to tady.
0: Je to fofr. Něco na to bude. 4 dny práce jsou prostě jako mnohem příjemnější než 5, že?
1: A ty máš nějaké plány na víkend už teď?
0: Já jsem měla i na tenhle, ale tím, že se to všechno pomiškovalo, tak nic. Ale myslím si, že nic dramatického. Maximálně si něco odmoderuju, ale vím, že nemám, že tam bude prostor i na to normálně jako relax.
1: Tak krásné.
0: Třeba.
1: Tak.
0: Takže jako jo, na
1: chodíš, už chodíš do sauny nebo něco, nebo ještě brzo?
0: Ještě
1: brzo.
0: Zvažovala jsem.
1: No, já už jsem taky přemýšlel.
0: Takové teď, když mi je tak jako podivně a nevíš, jestli něco propukne nebo ne, tak jsem si říkala, jo, tak já se zajdu do sauny a buď to mě to vyléčí, anebo mě to jako dorazí.
1: Tak.
0: Jo. A nakonec...
1: Nakonec nic.
0: Nakonec jsem zůstala ležet doma.
1: No, to stačí.
0: Vyhrála lenost.
1: Ale může být.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Bude taky véteru Fresh Radia, protože přichází na řadu vaše oblíbené jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radia.
2: Čili, no tak co? Kdo, no. Co, proč, jak? Ty máš, ty si u zdroje, tak říkej.
0: Tak já bych, kdybych mohl, tak bych zahrál dneska komukoliv.
2: No a
0: komukoliv, kdo by to potřeboval. Jakože kdo potřebuje mít při úterku dobrou náladu, nebo přitom, nebo respektive po tom prodlouženém víkendu si potřebuje trošku spravit.
2: Dobrý, tak máme třeba Katie, která je v tuhle chvíli vzhůru, což mě překvapilo, že už jako funguje takhle po ránu.
0: Ano.
2: A Katie, to je dobrá duše, teď bychom mohli zahrát něco prostě jako na takovou pohodovou náladu. Jo,
0: třeba.
2: Jako do práce. Ta se do toho rovnýma nohama vrhla.
0: Třeba.
2: Máš nějaké napojení na WhatsApp nebo aplikaci?
0: No, zatím ne,
2: nic,
0: protože
2: jo.
0: Čekáme, jo.
2: Čekáme.
0: My to teprve ohlašujeme, takže prosím vás,
2: čekáme.
0: Pokud třeba máte zážitky z víkendu a chtěli byste nám je nějakým způsobem předat, není problém, právě teď můžete, jukebox Fresh Radia startuje, Moni, pojďme za 3, 2, 1,
2: chceme hlasovku.
1: Pošli hlasovku, 7-7-3-7-1-3-6, jukebox Fresh Radia. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmělu už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Jmenuji se Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Jukebox Fresh Rádia, dneska je to těžké. Protože takhle, je tady hlasová zpráva, já ji pustím, já jsem ji neslyšel ještě, jo. Hlasovou zprávu posílá Barťas, dobré ráno.
1: Ano.
2: Dobré ráno, tak já bych to viděl dneska na nějaký drumming od High Contrast, byl by to Days Go By. Pro všechny fajn lidi, tak díky, čau Barťas.
0: Barťasku, ty jako po ráno v úterý to rozhodně chceš rozjet, my to chápeme, jo. Ale Moni, podle mě se shodneme spolu na jedné věci, že budeme dneska hrát pro Radima, který píše, a teď poslouchej, budu citovat, jo.
1: Aha.
0: Krásné ráno do studia, dnes je můj velký den, 50 let na tomto světě, 50 let věrný posluchač rádia, tedy konkrétně od vzniku vašeho rádia, a tímto bych měl velkou prosbičku, píše, jo. Bohužel nemohu hlasovku, tak to nechám na vás, na té nejskvělejší dvojici. Zahrajte mi prosím k narozeninám skladbu Let Me Be The Second Voice. Tak.
1: Radimovi k 50 nám.
0: Tak pojďme. A Radim má narozeniny a my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.
1: Milý Radime, měj se krásně, ať jsi zdravý, jo. Pořád.
0: Vitální.
1: Ať ti nic nechybí, ženské, ať tě nezlobí.
0: Stejně tak krásný.
1: A peníze, ať ti z kapsy skáčou.
0: Jo.
1: A nebo do kapsy. Založi na tom, co je pro tebe lepší.
0: To je jedno. Tak jo, Radime, všechno nejlepší posíláme.
1: A buď zdravý. Fresh Radio.

0: těch starších, ale stejně dobrých. Justin Timberlake, Señorita. Necelá minutka zbývá do 7 hodiny, my přejeme pěkné dobré ráno, posloucháte Fresh Radio a jdeme na zprávy, pojďme, dobré.
1: Počasí.
0: V Ostravě a okolí dneska maximální teploty na teploměru vyšplhají až do výše 23 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den a i v noci. Na horách dneska teploty kolem 20, jasno.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Zářivá setkání k rozsáhlé reformě mateřských škol na Ostravě jihu přinesla kromě podnětu i emoce v diskuze, které měly sloužit zejména rodičům k vyjádření obav z transformace a k hledání konkrétních vylepšení ovládly střety mezi pedagogy a vstupy opozičních politiků. Radnice se proto rozhodla další plánované schůzky pozastavit a změnit jejich formát. Rodiče se k debatnímu stolu vrátí ve druhé polovině října. Topná sezóna začala a záchranáři už zaznamenali první případ otravy oxidem uhelnatým. Záchranáři z Kopřivnice vyjížděli do Štramberku k pacientce se závratěmi a bolestí na hrudi. Po vstupu do domu je ale varovalo čidlo oxidu uhelnatého umístěné na záchranářském batohu. Z domu následně vyvedli dva seniory, kterým byla naměřena vysoká hladina oxidu uhelnatého v krvi. Patrně náhlý zdravotní kolaps stál za smrti rybáře, který byl nalezen na hladině rybníka v Havířově Dolní Suché. Muž přijel k rybníku na kole a když čekal na rybu, postihl jej zřejmě záchvat epilepsie, se kterou se léčil. Hokejisté Vítkovic dosáhli poprvé v sezóně na body, po třech porážkách bez zisku porazili v utkání pátého extraligového kola Mladou Boleslav 6-2. Dnes je čeká olomoucký Let.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a na cestách v tuto chvíli žádná komplikace není hlášená. Průjezd na kruhovém objezdu Josefa Kotase v Hrabůvce je v pohodě, takže se nezdržíte a zdržet byste se neměli ani na příjezdu do Ostravy z dálnice D56, tedy na nájezd na Místeckou, je to v pohodě. Jezděte opatrně, další informace můžete posílat na telefon nebo WhatsApp 77337136.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
8: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
11: Vyhrávej skvělé ceny.
12: Ráno má chutnat.

0: Posloucháte Fresh Radio, 7 hodin 11 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno přejeme.
0: Včera byl státní svátek, ano?
1: To byl.
0: Tady u nás v Česku, ale ne v Polsku.
1: Dobře.
0: Přesouváme se tedy do chalupek. Připravena? Jdeme.
1: Nevím, jestli chci mezi ty regály a plno lidí. Tam to muselo vypadat, jo?
0: Takhle, já jsem včera poprvé v životě pochopil, co to je češství a proč nás dost lidí v Evropě nemusí.
1: A co to teda je, to češství?
0: Češství? No. Chceš vědět, co je to češství?
1: Co to značí? Přesně.
0: Obchody u nás včera byly zavřené, protože byl státní svátek 28. září, jasně. Říkám si, trošku problém, protože já jsem doma neměl v ledničce ani máslo, jako nic, jo? Nevadí, sjedu do obchodu do Polska. Do chalupek, je to kousek, je to rychlovka. No, už jsem přijížděl k tebe, Ružce, k obchodu a viděl jsem na parkovišti plno aut.
1: Jako
0: tam reálně tam nebylo jediné volné místo, já jsem musel počkat, než nějaké auto vyjede, jo? Takže na tom parkovišti stálo třeba 70 aut a z toho 63 aut bylo s českou registrační značkou. Říkám, ajajajaj, to vypadá spíš, jak kdybych do Poruby přijel před obchod někde. Dobře, v pohodě. Vejdu dovnitř a teda jako to ti povím, to je chaos. Oni ti Poláci sami o sobě mají v obchodech chaos, jo? Oni jako ty potraviny tam, víš co, na zemi, krabice, nevybalené, oni to jako neřeší
1: to jako
0: úplně.
1: Ve skladu.
0: Trošku, jo.
1: Dobře.
0: No. A co teda jako ale byl ještě větší chaos, byli právě ti Češi, jo? Tam přes celý ten obchod. Vlasto, kolik těch rohlíků mám vzít? A já nevím, Radku, počkej, podrž mi to, prosím tě. Renato, jsi normální. A tak tam jako řvali. A navíc Češi evidentně si myslí, že když jim někdo jako nerozumí, nebo minimálně si myslí, že jim nikdo nerozumí, tak se k těm lidem můžou chovat jako jinak, jo. Teď byl takový větší pán, ostravák, evidentně byl u řezníka, nebo jakoby u toho pultu, u toho pultového prodeje. A teď říkáte slušné paní, která byla v tom rondonu, nabírala to maso a říká, poslouchej, a ta šinka stojí 16,99. A ona, tak, paně. A já říkám, ježišmarja, co to je? To vypadá jako, že vůbec se my jsme se vůbec nechovali jako lidi. Bylo to fakt, to bylo škaredé. Moni, mně šlo o jednu jedinou věc. Co nejvíc splynout a snažil jsem se být tu chvíli Polák. Takže já jsem jenom...
1: S tvou jazykovou výbavou, prosím, to vypadalo jak? Aspoň trošku ukázku.
0: Přeprašám, mladý paně.
1: Uvaga,
0: jedu, přeprašám. Nezlobte se, paní, šukám také fajné malé domiščičky. A tak jsem jel.
1: Já myslím,
0: no.
1: Že ti to věřili. Teda.
0: No, já si myslím taky, protože jako já jsem v tu chvíli opravdu Čech být nechtěl. Tak to je takový jako poznatek z mého nakupování během státního svátku u sousedů v Polsku.
1: Ty jednou se mi stalo, že jsem také dělala ze sebe někoho, kým nejsem, to když jsem jela ve vlaku a ten vlak byl plný fanoušků pražského fotbalu, jo? A jeli tady sem k nám do Ostravy.
0: Ne.
1: A, no a já bych jako přežila.
0: Ty jsi byla Spartianka?
1: Tak jsem normálně mluvila pražsky. Že pustíš mě na ten záchod?
0: Byla jsi, Timony, a...
1: Za Ostravačku, tak to bych nedošla vůbec.
0: Mě by spíš zajímalo, jestli jsi byla více Spartianka nebo Klokánek.
1: Jak to myslíš?
0: Tak kdo hrál?
1: No, Spartianka.
0: Spartianka?
1: No.
0: Jo,
1: Spartianka.
0: No, tak to jsi typická Spartianka.
1: Ale tak jo, jako a důležité je.
0: Tak, co jsi ještě tak říkala?
1: To je všechno, já jsem potřeba jít na tu toaletu a...
0: Chápu. Takhle, jako víš, jaké to je snažit se být někým, kým nejsi, ale někdy to je prostě potřeba.
1: No. Není zbytí prostě.
0: Není zbytí.
1: Je to kruté ten život.
0: James High právě teď.

0: Bon appetit, taky Fresh Radio. Ano, je to trošku nářez. Potřebujeme vás dostat z postelí. Dneska není pondělí.
1: Dneska je úterý.
0: Se to tak zdá, ale jedeme v reklam stylu.
1: Mimochodem, byli jsme v Polsku, nakupovali jsme, protože včera u nás bylo všechno zavřeno díky tomu, že byl státní svátek. Já teda, než se dostanu tady ke vzkazu, který přišel, jenom bych chtěl říct a podotknout, že teda jako potraviny v Polsku opravdu jsou levnější. Já byl hodně překvapen, včera jsem platil 460 korun jako do přepočtu a dovezl jsem si domů dvě jako velké, nebo dva velké kusy kuřecích prsních řízků, trhané maso jako připravené už namarinované a rajčata, nějaké pečivo, pomazánku. Víš, jako říkám si, 460...
0: Takže i s tím benzínem, s těmi pohonými hmoty, které
1: vyplatí,
0: jsou teďka
1: se to. Jako přijde mi...
0: korun se to vyplatí, jo?
1: Mně přijde, že se to možná jako může vyplatit, pakliže jedeš na ten nákup jako větší, jo? Já byl včera opravdu jenom jako tak, abych...
0: Jo, ty jsi zjistil, že je svátek a že máš prázdnou ledničku.
1: Tak, jo, to byl můj strach, účel... To byl přesně tak, to byl můj účel jako dojezdu do Polska, jo? Ale fakt je to levnější. A teď pozor, píše Michaela máma.
0: Michaela máma.
1: Dobré ráno. Tak, proto chodím kousek vedle do obchodu, který se jmenuje Dino, protože tam Čechů moc nezabrousí, respektive Ostraváků vůbec, jo? Maximálně my, co jedeme dál na Šilhřovice. A tam je klid. Jinak dobré ráno přeje maminka Slívová. PS, neříkejte to nahlas, já nechci, ať se do toho lidi přemístí, jo? Tak to se omlouvám teda.
0: Toto Honzík rychleji čte, než čte.
1: A to je co říct. Tak děkujeme.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Bon appetit.

0: Offenbach. Be Mine.
1: Okay, I'm here. Což je super, že jsem jako tady, protože vypadalo to jako všelijak, jo, s tím mým, protože teď
0: příchodem.
1: Jsou lidi, no, teď jsou lidi z toho, jak se to neustále mění, chvilku teplo, chvíli zima,
0: ano.
1: Podzim, pak zase babí léto a tak, tak jako jsme nalomení. Já, abych se otestovala, jak na tom jsem, tak jsem fakt jako ležela poctivě, ale v pondělí jsem vyrazila na prašivou jako s Ráďou a
0: takže
1: s Vojtou.
0: Takže včera. Se sváteční
1: jenom,
0: východ.
1: Přesně, a jenom takový, jako to je lehký kopec.
0: Ne,
1: jo,
0: prašivá
1: to není
0: je procházka.
1: Výšla, to je opravdu, jako to je navenčení psa.
0: Promiň, šli jste z Višních Lhot,
1: ano,
0: předpokládám.
1: Přesně tak,
0: no,
1: šli
0: tak to
1: jsme
0: je
1: z Višních Lhot.
0: Rychlovka.
1: A dva poznatky, jednak, že všichni tam chválí mlaskají nad těmi knedlíky, dostaneš no. Obrovský jako knedlík, myslím, že s borůvkama nebo s čím.
0: Je s borůvkama,
1: tak,
0: ano.
1: To jako jedna věc, to jsem tam poznala. Třetina louky byla zaplněna, takže se lidi vyhřívali jako hadě na sluníčku.
0: Kostelík otevřený?
1: Kostelík to nevím, to bylo daleko, tam jsem nešla. Já jsem pak skončila na té louce a
0: rozumím.
1: Ani k houpačce jsem tentokrát nešla.
0: Tak ale to je škoda. A ta by byla stejně plná, ale takhle je pohodě.
1: Je to dost možné, chata byla plná, i před chatou to bylo plné, ale, což byla sranda, tak i parking pochopitelně byl plný a my jsme nepřijeli úplně brzo ráno, ale zase ne úplně pozdě, aby už tam bylo zase prázdno, takže jsme vykryli tu nejhorší možnou dobu příjezdu a všechno bylo plné, jo. Akorát jedna taková louka, která patřila pravděpodobně nějakému pozemku, tak tam už se na ní hezky začaly řadit auta. My jsme přijeli asi jako páté v pořadí, spousta jiného místa ještě.
0: Ano.
1: Člověče, smála jsem se, protože někdo tam zabil přímo ceduly do hlíny, na té byl QR kód. A ti, co tam zaparkovali, tak prostě rozumíš, najeli, zaplatili QR kódem, 50 korun za parking a vymalováno.
0: Je to business, Moni, je to business, je to řehole, musíš nějak vydělávat, tak to je, uživit rodinu. Chápu, já jsem naštěstí měl vždycky to štěstí, že jsem na Prašivou jezdil spíše přes týden, takže to je fakt, jak říkáš, procházka, vylezeš nahoru, dáš si kofolu, malé pivo, knedlík a jdeš dolů, jako, takže je
1: tak,
0: to fajn.
1: No. My jsme to taky otočili velice rychle, no a tak jsem jenom potřebovala otestovat, jestli Ráďa chtěl jít dál, že on říká, pojď, tak
0: jako půjdem na ropičku,
1: dál, no a on říkal, tak Lysou, já říkám, Lysou, Ráďo, neudýchám Lysou, jako nejsem v tom stavu, jo.
0: Co blbneš?
1: A Slovensko, nedáme Slovensko. Magor.
0: Teda ale to je ale chlap.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: že i dnes bude kvíz naopak, nebo respektive ano, dnes bude kvíz naopak. Tento týden, Moni, kam zveme?
1: No, zveme do Radka Stovašenku a je super to, že ještě pořád měsíc září, ovšem výherce vyhlásíme až v říjnu. Jo, tak jako prostě...
0: Nebojte, ale prosím
1: tak
0: vás,
1: to,
0: nebojte.
1: Počkáte se, tak to,
0: nenechte
1: tak to
0: se napálit, pátek už je říjnový, ale nebojte. Tento týden, tedy v pátek, velké finále a Radegastův Schenk.
1: Tak. Platí to jako vždycky, otázky máme připraveny, nějaká, řekněme, jako z matematiky, nějaká z češtiny, abychom si
0: ano.
1: Oživili i tak.
0: Jo, takhle, aha. A ještě taky... nějaká nápověda může přijít třeba?
1: No, doporučuji kouknout se do kalendáře.
0: Aha, kdo má třeba dneska svátek, jo? Nebo
1: no,
0: jako...
1: no, nebudu konkrétní,
0: je
1: prostě.
0: To je jedno, no, jasně, jasně, rozumíme. Děkujeme, děkujeme za tvé velkoryse nápovědy před kvízem. Naopak, já jenom připomínám, že tento týden finalisté mají větší šanci, protože bude logicky o jednoho finalistu pravděpodobně méně, nejméně,
1: ne,
0: ale méně,
1: ale určitě. Protože začínáme v úterý a ne v pondělí.
0: Tak, to znamená, že kdyby se dostali do finále všichni, tak ve finále všichni budou jenom tři. Jo? A to znamená, že šance je 33,3333%.
1: Ale nemám si hlavu, tahle otázka tam není. Takže
0: jo, ale tak to bylo jen tak jako pro mě, víš, abych si dokázal, že ještě něco spočítám. Takže pojďte na to, jakmile zazní signál. Volej do studia, nečekejte, volejte do studia a hrejte s námi kvíz naopak. Těšíme se. Těšíš se?
1: Já se těším moc. A hlavně to přeju tomu, co to vyhraje.
0: No tak to,
1: jako,
0: tak to bylo modro, ale...
1: Jídlo, to je láska, doufám, jo. Že se dovolá nějaký hodný člověk, který se to zaslouží.
0: A láska prochází žaludkem, tak to je. Já se tak těším, až se najím dneska.
1: S potravinama z Polska. Ne?
0: Jo, a co ty máš dneska na jídlo? To bude moc dobré určitě.
1: No je, je. No.
0: Jo, tak dobrou.
1: Já si vzpomenu, co jsem to kuchtila.
0: Pohodě, tak potom to potom, to nespěchá.
1: Já už vím, fazolačku. No,
0: fazolajdu.
1: Ale krémovou.
0: No tak,
1: krémovou.
0: No tak to potom jo. To
1: no, krémovou.
0: Tak jo, tak super, tak za chvilku pokračujeme. Kvíz naopak.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tak,
1: halo, halo.
2: Určitě.
0: No a jak se jmenuješ ty určitě?
2: Vláďa.
0: Vláďo, čau.
1: Yes man, určitě.
2: Jasně, to jde.
1: Tak hele, Vláďo, dovolal ses do Fresh Rádia, konkrétně kvíz naopak. Položíme ti za chviličku 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. A když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v pátečním finále.
0: Aha.
2: Dobře, OK.
1: Tak pokud jsi ready, řekni, já jsem ready.
2: To musíš říct naopak, ne, nejsem vůbec ready, protože to slyším úplně super z rady a tak asi opět vteřím později.
1: Výborně, tak poslouchej z telefonu, jo? Poslouchej z telefonu hlavně, jdeme
2: počkej,
1: na to.
2: Počkej, prosím tě, já si ho zeslavím.
0: Jo.
1: Počkej chvilku.
0: Už jsi zpátky?
1: Tak buď to no, teď... dobře, tak jo, výborně, jeden, tak pojď. Teprve, teď my jsme připraveni, taky pojďme, jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Koza je partnerka kačera nebo kozla?
2: Prosím ještě jednou.
1: Koza je
2: jo.
1: Partnerka kačera nebo kozla?
2: Rozhodně kači, nebo co jste říkal?
0: Jo, kačera. K čemu slouží polštář?
2: Polštář na vytírání.
1: Aha. Výborně. Čím se živí řidič autobusu?
2: Chodí pěšky a tlačí auta.
0: Na které části těla nosíme opasek?
2: Na hlavě.
1: Jaké i napíšu ve slově kopřiva?
2: Tvrdé.
0: Co je méně? 3 plus 5 nebo 3 krát 3?
2: Co je méně? 3 krát 3.
1: Výborně. Má dnes svátek Michal?
2: Ne.
0: Správně. V jakém měsíci je máj?
2: V dubnu.
1: Aha. Kolikrát je písmeno i ve slově primitiv?
2: Jednou.
0: A doplň, kdo chce kam...
2: To koza na kopne.
1: Výborně! Dobře! No tak sláva. Dada. Hele, vypadalo to blbě
0: divně,
1: na začátku, ale nakonec.
0: To je finish.
1: Nakonec ses ukázal, že jsi chlapák.
2: No, já jsem sám jako překvapený, protože první jsem nečekal ani, že bych se mu dovolal.
1: Nevidím.
2: A druhá věc je ta, že já jsem vás fakt hodně špatně slyšel teda.
0: No a na ten handicap si, přesně, si to dá úplně skvěle. Je vidět, že... To,
1: že jsi dobrý, že umíš lhát hlavně.
0: No,
1: jo.
0: To umíš.
2: Jo, jasně, já ten kalendář hele, jako hodně pomohl.
0: No jo.
1: Hele, tak výborně, my tě gratulujeme, si v pátečním finále v pátek buď u telefonu, protože třeba možná zrovna právě ty vyhraješ 2000 korun do Radegastova šenku.
2: Super, díky.
1: Měj se,
0: tak ahoj. A budeme se těšit. Pa, pa, pa.
2: Mějte se, čau.
0: Čau.
1: Až teď teda, tak.
0: Jsi chtěl vypnout Vláďu a vypnul na mikrofon.
1: Vypnul jsem nás, no.
0: Čau.
1: Čau, tak zase zítra kvíc naopak.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Z čeho?
1: No, z toho, jak je venku krásně, 29. září, člověka by to ani nenapadlo, že by mohlo být na podzim doslova skoro až jako letně.
0: No, babí leto je tady, tak si užívejte, pár dnů to takhle vypadat bude. Nikdy nevíte, kde přijde ten zlom.
1: No ale víc, řeknu já.
0: No tak pojď, hele.
1: Teď už, jako, jdeme na to.
2: Počasí.
1: Co pár dní, co sejčkuješ? Tady jako, já koukám na předpověď dlouhodobou, jo? A pod 20 zatím nejdem.
0: No a výhledově říkáš, že to nebude jen pár dnů, tak
1: výhledově,
0: kam až vidíš?
1: Výhledově vidím až do příští středy, jo? Kdy no. Bude 21 stupňů.
0: Takže myslíš týden, jo?
1: Takže myslím jako týden,
0: dnů,
1: no. To je 7, jako jo.
0: Okay.
1: Pojďme ale na ten dnešní den. Dneska tady jasno, k večeru možná polojasno, ale teploty je ty maximální 22 až 23 stupňů Celsia. Na horách dneska jasno a maximální teploty od 19 do 20 stupňů. Takže paráda!
0: Dneska.
2: Fresh zprávy.
0: Fakultní nemocnice Ostrava provedla během jednoho odpoledne v centru města více než 1500 preventivních vyšetření, no a odhalila desítky závažných zdravotních nálezů. Mezi nimi byly dva případy pokročilého diabetu, 7 lidí s extrémně vysokým krevním tlakem a jeden pacient s kritickým nálezem na srdci, který vyžadoval okamžitou lékařskou péči. Akce potvrdila důležitost prevence. Topná sezóna začala, záchranáři už zaznamenali první případ otravy oxidem uhelnatým. Záchranáři z Kopřivnice vyjížděli do Štramberku k pacientce se závratěmi a bolestí na hrudi. Po vstupu do domu je ale varovalo čidlo oxidu uhelnatého umístěné na záchranářském batohu. Z domu následně vyvedli dva seniory, kterým byla naměřena vysoká hladina oxidu uhelnatého v krvi. Patrně náhlý zdravotní kolaps stál za smrti rybáře, který byl nalezen na hladině rybníka v Havířově Dolní Suché. Muž přijel k rybníku na kole a když čekal na rybu, postihl jej zřejmě záchvat epilepsie, se kterou se léčil. Vítězná série pokračuje a fanoušci ocelářů se mohou těšit na další domácí duel. Dnes Třinec ve Werk aréně hostí Rytíře Kladno. Souboj začíná v 17:00.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Opatrně pozor, v Ostravě Vítkovicích jezdí šedý neoznačený Kodiak, registrační značky 9TA, tak opatrně, abyste nebyli změřeni.
0: Myslí si, jak je nenápadný, no a my
1: a
0: o tom víme.
1: My ho tady máme. A pozor, víme, že na dálnici D56 na 43,5 kilometru ve směru do Ostravy bourali dvě osobní auta zhruba 3/4 hodinky zpátky. Policie to stále vyšetřuje a počítejte, že projedete jenom jedním jízdním pruhem a pro jistotu opatrně. Další informace můžete posílat, volat či psát na telefon nebo WhatsApp 77 337 136.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
4: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: bude takový, jako byl tady ten. Jo, toho bylo tolik, že vlastně nemáme konkurenta v těch dalších víkendech.
1: A tak co ty víš?
0: Tak
1: co ty
0: víš? On si to byla akce vedle akce, jo. Sobota MH Ran, taky jsme tam byli.
1: Ano.
0: Poslední zápas byla na Baroše, obrovská věc, taky jsme tam byli, že v pondělí na
1: no
0: svátek.
1: No to prý bylo napráskané, ten bylo, stadion, to bylo jako něco, no.
0: Viděl jsi určitě i nějaká videa, jsme se posílali i my vzájemně jako do skupiny.
1: Viděl, koukal jsem, hezky ty broučky vypadaly, broučci teda vypadaly na té ploše.
0: Bylo to hezké, vypadalo to jako bombovně. V pondělí svátek a den otevřených dveří radnice, tam jsme taky vyjeli. A teď si jako řekneš,
1: Kde jsme nebyli?
0: To bude nuda teďka ty další víkendy.
1: Ale nebude. Hele, Moni, musíš si to udělat. Dívej, v televizi je toho spoustu, mimochodem Zrádci. Koukáš, nekoukáš vlastně, že já včera koukal i na Superstar.
0: Ale
1: je
0: chápu, to... jak to myslíš, reality show vedle reality show.
1: Je toho
0: jako,
1: dost, no.
0: Je toho dost, co se týče televize.
1: Jako ale... dá se přežít i o víkendu, podle mě, v
0: jako
1: pohodě.
0: Dá, ale je fakt, že jsou i víkendy, na které se něco chystá, třeba Klasika na čtyřech, že 10. října v sobotu. Prostě závěr automobilové sezony se vším všudy, nebo se vším všudy.
1: Tak vidíš?
0: No, jako asi jo, ale jenom říkám, že ten víkend byl
1: teda unikátní. Malovala čerta na zeď, jo, a je to v pohodě všechno?
0: No, ale fakt tolik akcí, co bylo teď o víkendu, to bylo něco.
1: Za mě jako tomu napřává i to počasí, které stále je, řekněme, jako letní, protože 23 stupňů Celsia na konci září, teda to jsem úplně nečekal, nebudu ti kecat.
0: A ty nejsi zvyklý na babí léto, nebo nemáš to rád? Já jsem se třeba vdávala, víš, a když bylo 26. září to bylo,
1: no.
0: A my jsme měli úplně právě perfektní babí léto, takže já jsem zvykla, že konec září bývá hezký.
1: Jako fa? A proč se tomu říká babí léto vůbec? To je jako...
0: Tak přijde jako jedna babka.
1: A ona to pustí, jo? Ona otočí kohoutek.
0: Rozjet to do světa, no. Myslím, že tohle téma, jestli chceš, můžeme to klidně rozjet znova, ale mám pocit, že už jsi se jako ptal na našich chytrých posluchačů.
1: No na babí léto asi ne.
0: A babí léto jsme, myslím, řešili loni, ale klidně jako můžeme, protože já už si vlastně nějaké nepamatuju, co říkali.
1: No, tak jo. Prosím vás, pokud že... někdo ví, proč se tomu říká babí léto, tak dejte vědět.
2: WhatsApp 77337136.
1: No a my posíláme třeba nějaké další hity tady
0: jo,
1: na Freshi.
0: A když takhle jako originální odpovědi, čím veselější budou, tím líp, jo? Nemusíš se to úplně nutně zakládat na tom, co mám
1: na pravdě,
0: Google,
1: jo, jako.
0: Nebo AI.

0: Pozor, no. Tady je dokonce úplně jako, to je podle mě CTRL-CTRL-CO, jo, si myslím. Tady jako posluchač jenom skopíroval text, co vyjel na AI. Ale
1: tak
0: pozor.
1: Co je teda Babí léto?
0: Název Babí léto vznikl podle jemných pavučin, které v tomto období poletují v přírodě. A proč zrovna baba a léto? Pavučinky jako šedivé vlasy. Lidem poletující bílá vlákna pavouku připomínala šedivé babské vlasy, neboli stařecké kadeře takzvaně. Jo? Ale to na podzim jde o období, kdy se po chladnějších dnech ještě vrátí na chvilku teplé, slunečné a klidné počasí. Léto tak symbolicky stárne a prodlužuje se.
1: Jo, tak to je verze, kterou znám já to taky tak znám, taky to tak říkám. Ovšem možná vás napadla ještě nějaká jiná odpověď.
0: No.
1: Co, Honzi?
0: Slyšet, no jasně, Radek je velmi kreativní, protože on říká, že v tomto období, v tomto počasí baby vytahují krátké sukínky a krátké kraťásky a proto je to vlastně na počest dam, neboli bab, babí jo. Léto. Jo.
1: Takže ono to není babí, ale babi léto.
0: To babi, babi léto. I tak to může být. Radku, děkujeme za tvou kreativitu. Ano, mně se teda jako upřímně tato varianta, kterou píše Radek, líbí zamlouvá víc, taky jako trošku více, jo? Než jako stařecké kadeře. No nevím, oni, já radši ty sukínky.
1: No jasně, tak...
0: Jo?
1: Zatím jako... si můžeš vybírat, ale ve 24.
0: Ať nikoho neurazím. No to jako, jak se to vezme, jak se to vezme.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: kombinace tohle. Kaigo a také One Republic na Fresh Radio přejeme pěkné, dobré, dalo by se říct už možná dopoledne. Kdo dneska vůbec slaví svátek? To je dobrá otázka.
1: To je Michal.
0: Michal dneska
1: slaví
0: svátek. To vím
1: určitě, protože Míša je můj brácha.
0: Míša?
1: No, Michal, já mám Michala bráchu.
0: Michala nebo Michaela?
1: A Michal má Moniku sestru.
0: A Michal nebo Michael?
1: Já mám Michala.
0: Michala.
1: Já mám přímo jako bratra Michala.
0: Ale kromě toho, dnes 29. září může nebo respektive slaví svátek i Michael. Jo, a jejich, no to je rozdíl teda.
1: Co?
0: Hele, Michalu je 123 tisíc, jo, v Česku.
1: A Michaelu?
0: A Michaelu jenom 12 927. A pozor, nejsou v tom kluci sami, dnes 29. září slaví svátek taky Rafael, kdybys chtěla, kdybys náhodou nějakého znala.
1: Já znám jenom Nadala.
0: Jo, Moni, ano, jo, v pořádku, i tak to může.
1: Rafaela?
0: Ne, v pohodě,
1: ještě
0: i tak to
1: jako
0: může být.
1: Rafaelo, ale to se asi nepočítá.
0: Ne, to už je něco jiného.
1: To je úplně jiná.
0: No a co je velmi důležité, já bych to jako chtěl právě vypíchnout, proto to datum omíláme pořád dokola, 29. září je den, světový den srdce. A teď, pozor, jo, ono si to jako můžeš přebrat, jakkoliv chceš.
1: No
0: může
1: já
0: to
1: právě
0: být
1: si
0: jako
1: přebírám, že můj bratr má svátek na světový den srdce.
0: Ano, tvůj bratr to má jako svátek to na světový den srdce. Může to být jako srdce jako orgán, jo,
1: no.
0: Jakože opravdu myslíme na to, aby bylo zdravé, jak se k němu chovat, aby bylo jako průchodnost cév a tak dále.
1: A nebo
0: jo?
1: Den lásky, se to tak třeba?
0: A nebo to může být den lásky, ale spíš si myslím, že se myslí na tu průchodnost cév. Jo, ale to je jedno, ano, my to můžeme zaobalit úplně jinak. A my můžeme brát, jakože 29. září je den lásky a teď bychom si oba dva měli říct něco laskavého. Tak začni.
1: To je hezké, že to je i v září, protože máme šanci, když to teď přešvihneme v září a nestihneme to, tak ještě můžeme to zlepšit právě jako napravit v tom únoru.
0: Ano.
1: A když to prošvihneme i v únoru, tak máš ještě
0: tak
1: první máj, chápeš,
0: no, máš
1: jo?
0: Tři šance.
1: Tolik šancí. Tak mi vysvětli, jak je možné, že někteří nezareagují vůbec v tom
0: já
1: roce.
0: Já nevím, ale tak pojďme to převést na nás dva, pojďme být teď laskaví, když je den srdce a pojďme si říct něco od srdce. Tak začni.
1: Mm-hmm.
0: Ty ke mně, jo?
1: Jo, já k tobě.
0: Ano. Chceš nějakou jinou hudbu třeba?
1: Ne, vůbec jako tohle neber nějak jako špatně, já fakt jako přemýšlím.
0: Tak to si začala výborně, radíky, kašlej na to, prosím tě.
1: Honza Pernický
0: na Fresh Radio. Prosím tě, když někdo začne větou neber
1: to špatně. Musíme si promluvit.
0: Nemyslím to zlé, jo, tak vím, že tohle není dobrý teda.
1: Není to tvoje vina.

0: takhle, já jsem se rozhodl, Moni, že ti dám ještě druhou šanci. Dnes 29. září 8.40 řešíme, že je Světový den srdce. My jsme si to tady na Fresh Radio přebrali podle sebe a víme, že Světový den srdce oslavíme proto tak, že si budeme říkat laskavé věci.
1: Dobře,
0: jo? Od srdce.
1: A tady je nabídka těch laskavých věcí, jo? Vidím, že toho máš teď moc. Můžu ti s něčím pomoct nebo ti ubrat práci?
0: Dobře třeba, na to jde, výborně, nebo... výborně, ano, dobře, pojď dál.
1: Dneska to byl docela záhul, tak si pojďme po práci dát kávu a vyčistit si hlavu.
0: Co třeba. Kávu, spíš víno, ne?
1: Počkej, co ještě?
0: Mimochodem o té kávě tady píše i Veve.
1: Dneska ti to fakt sekne.
0: Děkuji ti, to by taky. Jste napojené, 1. října jeden kávy a Veve píše, jak je to heslo, bez kávy a lásky jeden bezlaskavý. To je dobré, no,
1: jo,
0: to je super.
1: Bezlaskavý,
0: ale jakoby my stále ještě jsme v tom dnešním dni, to znamená 29. září, dneska je.
1: A další hezké věci, co můžete říct kolegovi. Máš na to skvělý pohled. Onehdy na té poradě jsi měl dobrý nápad.
0: Ano.
1: Nebo co ještě, co tebe je, tak řekni,
0: Moni, dneska voníš.
1: Dneska, to dneska bych zdůraznila.
0: Tak, Moni,
1: nevím,
0: ale...
1: jestli tohle zrovna je dobrá modelová situace a fráze, Ondřej.
0: Ne, tak já bych chtěl říct, že...
1: Voníš, teda, zkus to jenom jako voníš, Moni, třeba.
0: Ty voníš, teda. No.
1: Voníš. To je ale ošemotná jako fráze, protože jak to máš říct, aby to ten druhý pochopil jako lichotku? Když řekneš dneska voníš, tak ho hnedka napadne, že včera nevonil. Chápeš, jo? Nebo v pátek nevonil.
0: No tak my jsme se naštěstí včera neviděli, takže... Takže
1: ale rozumíš, jo? Ty řekneš, nebo řekneš, ty voníš a hned toho druhého napadne, jako, že tak vyrazíš, jak ty voníš. Tak po čem já voním? Jako, cítí dneska, ještě no. můj víkendový tah, nebo chápe,
0: ne,
1: jo?
0: Ne, jako takovou konvalinku s tebe dneska cítím.
1: Konvalinku? Já se obávám, že to bude rozprašovač na záchodě.
2: Kvíz? Naopak!
1: No zase špatně.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: No, super.
7: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz
9: DAB FM anebo apka.

0: No, krásný to den. Ondřík se pochlubil, že se pojede udělat snídaňku nějakou dobrou, zařídit, pak si vyzvedne obídek u maminky. Není to krásný ten den?
1: Když si to člověk zařídí, tak je to super.
0: Jak když si to uděláš, takové to máš. Jo,
1: každopádně tebe, jak poslouchám, ty val domů, vař si čaj a leč se. Moni, co to je?
0: No, to je rýmečka.
1: No, tak
0: ale na rozdíl od tebe jsem v práci, nebo od mužů, jo? Jako no. My holky tu rýmečku bereme jako tak, že... Je to výzva, to jako boj.
1: To je ale výzva i pro mě, co když budu nemocný. Jako.
0: Myslím si, že nebudeš.
1: No, nikdy nevíš.
0: No,
1: nikdy
0: já si jako musím zaklepat, jak kdybych se cítila jako nesvá, tak bych zůstala doma. Ale jestli si to jako přeješ
1: to já si nepřeju.
0: A budeš se cítit v daleko větší komfortní situaci,
1: ne.
0: Já si klidně do konce týdne vezmu volno, já s tím problém nemám.
1: To já si nepřeju.
0: Ale není to v takovém stavu, abych to potřebovala, protože stejně jdu dneska ještě moderovat.
1: Takže to já si nepřeju,
0: Tak jenom říkám, že není problém, jo, klidně.
1: Tak já se klidně od tebe budu od zítřka starat.
0: To ale musíš.
1: Udělám
0: ale
1: ti jako čaj, to... zábal, kdyby
0: to
1: si chtěla,
0: já
1: tak já ti udělám i ten cibulový syrup.
0: Já nepotřebuji, já nejsem chlad. Já to přežiju.
1: Ani ten zábal nechceš.
0: Zábal jaký jako? Jsi jako na prse, že bys mi něco dal?
1: Studený, no.
0: Ne, studený, když tak to musíš prostě, když už tak to musíš dělat pořádně.
1: No tak teplý zábal by se dostala na hrudní koš. No.
0: Na hrudní koš teplý zábal.
1: No, tak to se tak dělá, ne? Když je člověk nemocný, nedělá.
0: Ale nevím, vím, že asi jo, ale nikdy jsem jako to asi nepodstoupila. A máš tam určitě někoho, kdo ti radí, protože koukám, že koukáš na mobil.
1: Marta spíše, soucítím s Mončou, mám rýmu, jak hrom a to mě čeká dneska a zítra 3hodinová siesta.
0: Takže další s rýmečkou tady. No tak
1: je to,
0: to,
1: tak, no.
0: To teda...
1: Tak prosím vás, to ne teda.
0: Tak to teda, tak v tom případě jinak. Tak Pernický zůstane doma.
1: No, já jdu do karantény. Já jdu preventivně.
0: Se bude bát.
1: Preventivně já jdu do karantény, prosím
0: Tak jak
1: vás.
0: Chceš, ale dej vědět. Jo, budu s tím počítat, že já mám rýmečku, ale doma zůstaneš ty.
1: Ne, neblázni. Já se pohodě, mě jen tak něco neskácí. A tady tuto větu si pamatuj dobře, jo, protože tak to je. Mě jen tak něco neskácí.
0: Řekl Pernický a...
1: A amen.
0: A za Lénu.
1: Mějte se, děkujeme za vaši dnešní přízeň. Těšit se na vás budeme opět v raním. Bon appetit na Fresh Radio zítra od 6 hodin.
0: Tak jo.
1: Monika Dudová.
0: No a

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne, 9 hodin a také počasí dnes. Maximální teploty v Ostravě a nejbližším okolí 22 až 23 stupňů Celsia. Bude jasno, na večer možná polojasno, ale jinak bez jakéhokoliv třeba deště. Jo, to hrozit nebude. Dneska pozor na horách, dneska v maximech naměříme 20 stupňů Celsia. V Beskydech bude jasná obloha.
3: Fresh
2: zprávy.
3: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Zářijová setkání k rozsáhlé reformě mateřských škol na Ostravě jihu přinesla kromě podnětu i emoce. Diskuze ovládly střety mezi pedagogy a vstupy opozičních politiků. Radnice se proto rozhodla další plánované schůzky pozastavit a změnit jejich formát. Rodiče se k debatnímu stolu vrátí ve druhé polovině října. Topná sezóna začala a záchranáři už zaznamenali první případ otravy oxidem uhelnatým. Záchranáři z Kopřivnice vyjížděli do Štramberku k pacientce se závratěmi a bolestí na hrudi. Po vstupu do domu je ale varovalo čidlo oxidu uhelnatého umístěné na záchranářském batohu. Z domu následně vyvedli dva seniory, kterým byla naměřena vysoká hladina oxidu uhelnatého v krvi. Patrně náhlý zdravotní kolaps stál za úmrtí rybáře, který byl nalezen na hladině rybníka v Havířově Dolní Suché. Muž přijel k rybníku na kole a když čekal na rybu, postihl jej zřejmě záchvat epilepsie, se kterou se léčil. Hokejisté Vítkovic dosáhli poprvé v sezóně na body, po třech porážkách bez zisku porazili v utkání pátého extraligového kola Mladou Boleslav 6-2. Dnes je čeká olomoucký Let.
3: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
1: Doprava nebo doleva, dobré dopoledne, ještě přejeme i na cesty. Pozor si dávejte v Novém Jičíně, Mákova ulice, dvě osobní auta v sobě. Opatrně také na dálnici D56, 44. a půl kilometr ve směru na Ostravu. Bouralo osobní auto s nákladním, projíždí se jedním jízdním pruhem. No a stále se ještě vyšetřuje dopravní nehoda na druhé straně, 43. kilometr ve směru na Ostravu. Tak tam se srazily dvě osobní auta. Překážka na vozovce by stále měla platit, ale projíždějte pro jistotu se zvýšenou opatrností. Toť z dopravy vše opatrně a jezděte s Freshem. To vám zaručí opatrnost.
2: A dobrou náladu.
1: Zítra, ahoj.
2: Čau, čau. Marka.
3: Doprava?
4: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Speváčka Monika Bagárová sa rozhodla otvorene prehovoriť o zdravotnom probléme, ktorý jej dlhodobo komplikoval chudnutie. Samozrejme v škandále na Freši stále zdravím Marika Tošková, tak čo tam Monča? Napriek cvičeniu a úprave jedálnička sa jej nedarilo zmenšiť stehná, ktoré boli navyše citlivé a objavovali sa na nich drobné hrčky. Neskôr sa dozvedela, že má lipedém. To sú veci, že? Takže milé dievčatá, pozor na to, nikdy to nie je tak jednoduché, ako to na začiatku vypadá. Svoj príbeh zdieľa preto, aby aj ďalšie babule vedeli, že za podobnými problémami môže byť zdravotná diagnóza. Takže milé dievčatá, nezúfajte, nie ste v tom samé.
1: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: No a budeme pokračovať. Tentokrát mrknem aj na našeho fešiaka Breda Pitta. Ten sa po rokoch vracia k životu mimo hollywoodského chaosu. Jeho okolie hovorí o náročnom rozchode s Angelinou Jolie, problémoch s alkoholom a najmä o odsúdení sa od svojich detí. Pitt však priznal, že dnes už alkohol úplne nevylučuje, takže už to nie je úplný abstinent, no musí si dávať pozor na svoje hranice. Po boku partnerky Inés Dramon vraj nachádza väčší pokoj a menej hollywoodského ruchu. No možno aj hviezdy občas zatúžia po obyčajnom pokojnom živote a ja, priatelia, ja sa im teda vôbec nedivím.
0: Skandál v Marikou.
2: Rúžový sol. Největší výběr potešení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
6: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Dance, tohle to je DJ Clooney, britský tech houseový DJ a nová verze téhleté skladby, která byla v 90. obrovským hitem Now That We Found Love. Originál tuším rok 1973, ale Heavy Boys to udělali v roce 1991. A musím říct, že když jsem to slyšel v sobotu, když jsem jel do práce, tak jsem se tak lekl, že jsem se malem vyboural. No. Ty Alešovi remixy, ty mě prostě baví. Jako super muzika.
1: Já jsem si hnedka vzpomínala na herce Clooneyho. To mě asociovalo, asi se budu muset pojít nějaký film s ním, no, tak jo.
0: Myslíš George Clooneyho? Tak pár filmů dobrých má. Doporučuji Peacemaker, ten je můj nejoblíbenější.
1: Tvůj nejoblíbenější.
0: Úplně, s ním určitě. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Anglické taneční sdružení Wobble You si už provždy budeme pamatovat u nás díky kultovnímu songu Petal, který původně vyšel už v roce 1994, ale hitem se stal až v 98. Ale u nás se hlavně objevil ve filmu Šepty a v českých klubech díky tomu téměř zlidověl. A možná, že už jsou tady v Česku populárnější než v domovské Británii.
0: Alešův Old School. When our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: troubly homes. And began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, All Joyful. Goodbye, love.
1: Alešův Old School.
2: Na Fresh Radio. Radio.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: V roce 2008 Erik Pritz skládá single Piano, a to z čisté radosti z melodie. Žádný složitý příběh, jenom pozitivní energie převedená do klavírních tónů. Tento motiv se stal okamžitě rozpoznatelným a track si našel cestu do klubů až po hlavní stage obrovských festivalů. DJové ho dodnes používají v různých možnostech samplů.
0: Milénium Lumíra.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina je tady, my jsme Fresh Radio, jdeme se podívat na silnice, jak to tam vypadá. Tak například ve Studentské ulici v Ostravě Porubě poblíž vysokoškolský kolejí nehoda dvou osobních vozidel, je to průjezdné ze zvýšenou opatrností. A také pozor, v Třinci na místní komunikaci není teda označena názvem, část obce je na Lesní, je tam nehoda a vyprošťování osob. Když jsem si díval do mapy, je to někde poblíž Psího útulku, takže kdo to tam znáte, víte, jedete, tak dávejte pozor, protože tam je možné očekávat nějaké zpoždění. Šťastnou cestu tady od nás Freše.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Siesta.

0: Byli v 12 minut po 11 hodině tady u nás na Freši. Začíná siesta dneska netradičně už v 11 hodin, protože ať chceme nebo nechceme, ten týden je o něco kratší, tak je trošku výjimečný. Máme 4 pracovní dny, pondělí, včera byl svátek, pěkně jsme si to užili. Nádherné počasí, rozhodně se k víkendu vrátíme. Čeká nás také povídání o probíhající sezóně hřibů, travníkaření, také probereme mužskou smrtelnou nemoc rýmečku a rozhodně také další témata z muziky, Kristýna, Shakira, David Guetta, prostě vše, na co jste zvyklí u nás na Freši. Přeju pohodové dopoledne.
1: Siesta.

Nádherná to slovenská žena Kristýnka Jablčko. Já vždycky strašně rád se na ní podívám, protože opravdu to je hodně, hodně, když ne sympatická, tak rozhodně krásná žena. Přátelé, díval jsem se na to, jak má být počasí, protože aktuálně venku je nádherně, svítí sluníčko, je tam teploučko. Na to, že je 29.

0: No září, vlastně už začal podzim před nějakými 10 dny, tak tohle je opravdu babí léto. Meteorologové navíc mají pro nás dobrou zprávu, že minimálně do 10. října by mělo být obdobně. Možná, že se pár stupínků ochladí, ale rozhodně by nemělo nějak výrazně pršet, mělo by být teplo, byť teda takovéto období, kdy ráno chodíme do práce pomalu v zimní bundě a v kozačkách, tak odpoledne zase nevíme, co ze sebe sundat, protože je třeba na 20 stupňů sluníčko. Ještě někde cestujeme za sklem, tak to ještě přidává možná někam ke 30. Tak máme se asi na co těšit a ještě taková ta sezóna motorkářů, grilovaček, práce na zahradě a tak dále, prostě není ještě na konci a budeme věřit, že pár dnů to ještě vydrží. Díval se, že třeba v roce 1869 byl teplotní rekord 27,1 stupňů, což je ještě o nějaké 4 stupně víc, než by mělo být dneska, ale pozor, 1939, teplota jenom 0,9. No doufujeme, že tohle ještě chvilku počká, i když teda ráno, když jsem měl do práce, tak už byly takové ty ranní mlhy, kdy se to valilo na poli. Nebylo to moc příjemné, mlhovky budeme muset zase oprášit, najít knoflíky a samozřejmě používat. Fresh Radio, Fresh Radio,
1: Nezeš, buď fresh. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Siesta. Siesta. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. I get those goosebumps every time.

Fresh Radio právě v tuto chvíli ve vašich uších. No a jak jsem říkal, tak bylo nádherné počasí o víkendu, bylo spousta akcí, myslím si, že hodně z nich se jí povedlo. Rozluška s Milanem Barošem, byli jsme u toho, MH Run, také jsme byli u toho, prostě každý, kdo chtěl, tak si našel to své. No a já jsem využil poměrně pěkného víkendu k tomu, že jsem se dal na trávníkáření. Nevím, jestli se to někdy slyšeli, ten výraz, pro mě to byla relativně novinka, že to má přímo nějaký název. Prostě se přiznám, že jsem zblbl do trávy. Léto dalo trávníku kolem baráku docela zabrat, byly ty neskutečné vedra a ten trávník samozřejmě nějakým způsobem sešel. Nemám automatickou závlahu, takže to šlo poznat, žluté fleky, různý plevel a podobně. A tak jsem si řekl, že na podzim je ten správný čas tomu něco věnovat. Začal jsem studovat, co všechno se dá s trávníkem udělat, kromě toho, že teda za ní dokážete utratit docela nemalé peníze, protože každé hnojivo, osivo, mohl bych vám vykládat, co všechno stojí prostě ne 10 korun, ale stovky, možná i tisíce, ale pokud to chcete mít pěkné kolem domečku, tak to rozhodně stojí za to, protože potom na jaře, až roztaje ten sníh a ta tráva nastartuje, tak ten pohled z terasy stojí za to, protože ta zelená uklidňuje. No a tak jsem vzal teda dostupné nářadí, které mám doma, zaprvé jsem to celé posekal, našel jsem, že je dobré udělat takzvanou vertikutaci, co je takové, jakoby, na to je stroj, vypadá to podobně jako sekačka a vy ten trávník projedete, on udělá takové jakoby rýhy, rozřízne kořínky, dostane tam vodu, dostane tam vzduch, vyčeše tu starou, takovou suchou trávu, co leží u země z toho různého sekání za celý ten rok. Pak je dobré, pokud máte třeba holé fleky, já jsem postříkal nějakým herbicidem plevel, jetel, pampelišky, takže mi zůstaly úplně holá místa, tak bylo potřeba to dosít, zakrýt substrátem a momentálně jsem ve stádiu, kdy kropím a čekám, co z toho vyleze. No schválně by mě zajímalo, jestli i vy, pokud máte třeba domeček, tak jste takový šílenci a ten trávník milujete a dáváte tomu všechno a klidně mi napište nějaké rady, poznatky, cokoliv. 77337136, klidně zprávu, klidně hlasovku nebo frešnou aplikaci. Pojďte mi pomoct dneska tu siestu udělat společně. Ať je krásná pohodová, co něco dozvíme. Buď fresh! Fresh!

0: Já, Skútr, Fresh Radio. No a samozřejmě siesta s Martinem dnes výjimečně od 11. hodiny. Vlastně celý týden to takhle bude. Od 11. až do 14. siesta, protože Jirka Jehorský je mimo, vzal si dovolenou, tak my to za něho vezmeme a tady nejste úplně sami. Když se vrátíme ještě k tomu trávníku, tak věděli jste, že pokud sečete trávník nebo stříháte, protože záleží, jakou máte sekačku, jestli klasickou, takovou tu rotační, anebo nějakou lepší vřetenovou, tak je vždycky dobré to zkracovat pouze o 1/3. Prý ta tráva dostane, pokud se zkrátí trošku víc, tak dostane stres, zestresovaná a může se buď teda jako by na chvilku zabarvit třeba do žluta, nebo přestane růst, nebo konečky schnou a tak dále, takže 1/3 je to optimální zkrácení a raději třeba ob den to vzít tak nějak pomaličku dolů. Podařilo se mi dostat se do jednání s majitelem firmy, která půjčuje právě stroje na sekání, na aerifikaci, vertikutaci, rozhazování písku. To je stroj, já se s tou vůbec jako nevyznám. Takže mi přišel do Freshe, do mašinérie, popovídat vlastně, k čemu ty stroje slouží, za kolik se dají případně půjčit, co se vyplatí mít jako doma koupeno, protože jsou věci, které použijete 1-2x ročně, ale jsou věci, které jste schopni používat skoro každý týden. Já jsem si koupil na jaře robotickou sekaču, která už to byl takový možná ten první impuls, kdy mi to napadlo, že chci mít ten trávník krásný. Ale jako robotická sekačka fajn, nemusíte makat, ale má to také své nevýhody, protože ona to háže přímo jakoby na zem. Říká se tomu jako mulčování. Tím, že to jezdí skoro denně, tak ty přírusky, ty trávy jsou fakt milimetrové, moc to nevadí. Ale prý to není dobré. Dneska už jsou možná robotické sekače, které dokonce mají i kož, jo, nějaká novinka, viděl jsem. Takže opravdu vyberete si, co chcete. A my s tím pánem to všechno probereme, co právě pro vás je to nejvhodnější a jak ten trávník mít opravdu krásný.
1: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Jak už jsme si dneska řekli, tak meteorologové slibují, že nás čeká nádherné počasí minimálně do 10. října, což je nějakých ještě 12 dnů. No a právě tomuto nádhernému počasí se říká takzvané babí léto. No a naše ranní dvojka zkoušela vlastně vypátrat, proč se tomu říká to babí léto. Tak Mončo, Honzo, jak to je? Best of
1: fresh. Co je teda babí léto?
2: Název babí léto vznikl podle jemných pavučin, které v tomto období poletují v přírodě. A proč zrovna baba a léto? Pavučinky jako šedivé vlasy. Lidem poletující bílá vlákna pavouku připomínala šedivé babské vlasy.
1: Možná vás napadla ještě nějaká jiná odpověď.
2: No.
1: Co? Honzi? Chceš
2: slyšet? Nějaký... No jasně. Radek je velmi kreativní, protože on říká, že v tomto období, v tomto počasí baby vytahují krátké sukínky a krátké kraťásky a proto je to vlastně na počest dam neboli bab. Babí jo. Léto, jo.
1: Takže ono to není babí, ale babi léto,
2: jo. Babi léto. I tak to může být. Radku, děkujeme za tvou kreativitu. Ano, mně se teda jako upřímně tato varianta, kterou píše Radek, líbí zamlouvá víc, taky jako trošku více, jo. Než jako stařecké kadeře, no nevím, oni, já radši ty sukínky.
1: No, jasně, tak...
2: No,
1: zatím
2: jako...
1: si můžeš vybírat, ale ve 24.
2: Ať nikoho neurazím. No, to jako, jak se to vezme, to jak se to vezme. Best of fresh. Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike.

0: No ty, i ty, i ty. Vy všichni jste ve společnosti Fresher Rádia, blíží se nám pravé úterní poledne, chystám pro vás dopravu. Pokud byste viděli na cestách něco, co tam nepatří, co vám vadí a tak dál, dejte mi ještě rychle vědět 77337136 a já to rád předám dál.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

0: Zhruba před minutou bylo pravé úterní poledne.
1: Doprava.
0: Doprava anebo doleva, prostě bez nehod, ale bohužel jednu máme hlášenu v Nádražní ulici v Třinci, je tam hromadná nehoda, server píše zdržení dokonce do 2 hodin, 3 havarovaná vozidla a také dávejte pozor, tady u nás v centru Ostravy na Suchardově ulici probíhá tam podkládka živičného povrchu, je to tam zúženo, je to nepřehledné, dávejte pozor a když tak to obijte o uličku vedle.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzik.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 9 minut po 12 hodině, úterý 29. září. Netradičně siesta už začíná druhou hodinu. Zdraví vás Martin Chleboun. Přeju dobrou chuť, pokud zrovna obědváte a pokud řešíte toto dilema.
1: Největší pochoutka, pánové z divočáka, je hřbet a kýta na šípkové omáčce. K tomu pajfalský knedlík, vařený ovšem v ubrousku.
2: Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím.
1: Uděláme to na šípkové omáčce.
2: Se zelím!
0: Jo, tak je vám to jasné. Samozřejmě přeju, aby ten výběr byl dobrý, abyste vybrali to, co vám opravdu chutná, a přeju dobrou chuť a těší se na vás další 2 hodiny tady u nás na Freshi. Fresh Radio.

0: Asi víte, možná jste slyšeli, každoročně probíhá soutěž Stavba Moravskoslezského kraje. Ten letošní ročník vyvrcholí v pátek 2. října gala večerem, kde se vyhlásí výsledky této soutěže. Náš Radek Erben bude u toho, bude to moderovat, takže pro ně to bude o to víc zajímavější, že bude vlastně u zdroje a všechno se dozví z první ruky. Cílem této soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných na území našeho kraje. Toho gala večera se zúčastní významné osobnosti a také samozřejmě odborná porota, tedy složená z lidí, kteří tomu měli by alespoň trošku rozumět. Více informací o této soutěži a o tomto gala večeru se dozvíte na stránkách stavbamsk.cz.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Justin Bieber v éteru Fresh Rádia. Možná si vzpomenete, minulý týden u Jirky Javorského probíhala soutěž o dva volňácky na právě rozlučku s Milanem Barošem, která se konala v sobotu. A jedna z těch otázek soutěžních byla, kdo z našeho týmu Fresh Rádia je podobný Milanu Barošovi. No, odpověděl Přemek a ten mě teda dostal na hodně dlouhou dobu do kolen.
1: Ahoj JJ, Přemek Havířov, druhý pokus. Takže z vašeho týmu si myslím, že Milanovi je podobný Martin Chleboun. Když se dívám na jeho fotografii, tak ho vidím ten úsměv, tak jak si pamatuju Milana v jeho dobách největší slávy, prostě na fotkách Martin Chleboun.
0: Přemku, ahoj. Přemku, kam chodíš k očnímu? Ale ne, jako potěšil jsi mě, já jsem schválně se díval na své fotografie z mládí a na nějaké starší fotografie Milana Baroše a přiznám se ti teda, že trošičku, ale opravdu jako trošičku, tam ta podoba je, že jsme měli oba dva takový jako, dalo by si říct divný úspěch, ale rozhodně tobě děkuju a zvu tě někdy na pivo.
2: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio. Let

0: Jedeš právě v autě, tak z Bystři, pokud jedeš přes Novou Ves u Boříka, tak stojí a zastavuje městská policie tnou z plynu, ať ušetříme nějaké kačka večer třeba na pivečko.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro,

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Si tady tak klidu procházím ty naše takzvané best ofy, to jsou záznamy vysílání, které si myslíme, že se opravdu povedly. No a nepřestávám se divit, co jsem našel. Sexuální harašení přímo ve studiu Fresh Rádia. No, Markovi asi můžu závidět a těším se, až ve 14 hodin přijde Mikaela, tak jí řeknu, Míšo, rozepni si ten kofíček. No, jako to, co se tady děje, tak to tady už nemá fakt obdobu. Best of Fresh.
1: Mikaela se snažila před chvilkou udělat striptease, pak se podívala, před kým stojí a hned si to rozmyslela. Jako.
2: Co to kecáš? To já nekecám. Jenom, to já jsem si jenom rozcvičovala kyčelní klouby.
1: To nebylo rozcvičování kyčelní kloubů, když jsi tady rozepínala a zapínala kalhoty, jo?
2: No tak možná, že jsi měla jenom bundík rozepnutý, ten normální, ne? Tak mi tam sice nemá co vylítnout, ale i tak si ho radši spravím.
1: Já jsem si celkem jistý, že normální to je u chlapů, jo, ale u ženských nevím.
2: Já, tak já jsem tak napůl.
1: Jsi ty vůbec ženská?
2: No právě, dneska si nemůžeš být jistý ničím.
1: Jo. Best of

Ono, já jsem si to ani moc neuvědomil, že jsem v tom minulém stupu nakousl docela hodně zajímavé téma, a to je sexuální harašení na pracovišti. Slibuju, že na zítřek od 11 hodin si ještě se na to nachystám a můžeme to probrat, protože někomu se to může líbit, někdo to má rád, někdo už to bere, že to je za hranicí, ale právě kde je ta hranice, kdy je to ještě příjemné, kdy tam je nějaký možná flirt, možná oboustranný, kdy tam jsou možná i nějaké letmé doteky, plásnutí po zadečku kolegyně. No proč ne, když se jí to líbí, tak asi proti tomu, ale ve chvíli, když to začne být nepříjemné, tak by to mohl být samozřejmě zásadní problém. Já jsem viděl teď nedávno, možná minulý týden, film s Demi Moore, kde ona se dostala do nějaké vedoucí ředitelské pozice a její bývalý milenec se dostal tím pádem jakoby služebně pod ní. Ano, a ona to docela jako hodně zneužívala a to, co se tam dělo, tak už pomalinko hraničilo s nějakým pornoprůmyslem. Nicméně tam bylo jasně jako vidět to opačné, kdy žena začala zneužívat muže, začala zneužívat svého postavení pracovního a ten muž to měl hodně těžké. A pánové, vy mi to dosvědčíte, že když žena začne svádět a vytáhne k tomu veškeré své zbraně, že to opravdu je někdy těžké. Fresh Radio.

0: Dvě minuty po 13. hodině, my jsme ostravské Fresh Radio.
1: Doprava.
0: No a právě pro tuto chvíli vystavuji všem řidičům velké vysvědčení a je tam velká jednička s jedničkou, protože nemáme hlášeny žádné nové dopravní nehody. Připomenu možná tu z Třince, ulice Nádražní, tam je hromadná nehoda, 3 havarovaná vozidla, zdržení do 2 hodin, ale možná, že už bude vyřešeno a tahle nehoda z toho systému zmizí a budeme mít absolutní klid na cestách a to je jenom a jenom dobře.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz. Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: 13 hodin, 11 minut k tomu přidávám úterý 29. září. Před námi poslední hodina dnešní siesty. Říká se, že po té 13. hodině po obědě přichází takový ten správný útlum, kdy vás ten knedlíček se zelím, nebo co jste měli dobrého na oběd, tak vás prostě utlumí a potřebujete se na to odpoledne nějak restartovat. No a každý má nějaký jiný recept. Většinou pomůže nějaká kávička, možná trošku pohybu a rozhodně neuděláte chybu, když budete ladit Fresh Radio. Třeba nově i pomocí naší aplikace, kde v rámci Apple CarPlay nebo Android Auto jsme také k dostižení, takže v autě bych naladíte, nestaráte se. Takže vzduchem, daty, prostě je to jenom na vás. Teď před chvíličkou pod našimi okny studia procházela nádherná žena, v ruce nešla ještě nádhernější puget kvítí, no někdo ji musí hodně milovat. Tak i já vám přeju, ať vás někdo miluje a užijte si dnešní odpoledne.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Dnes je 29. září a pohled do kalendáře mi prozradil, že dneska slaví svátek Michalové, Míšové. V rámci České republiky 123 324 a je na 17. místě oblíbenosti. Její věkový průměr je 33 let, což jsou takové ještě relativně mladí kolouškové. Ostrava 3402 Michalů. Mezi známé nositele patřil třeba Michal Tučný, český zpěvák, který zemřel v roce 1995. Pokud si vzpomínám, je pochovaný v Hošticích, u Volině, přímo na tom hřbitově, kde se natáčelo Slunce, seno a tak dále. A nebo současně žijící Michal Nesvadba, český mim a herec. Pokud máte doma pejska a jmenuje se Dena, tak také ona slaví dneska svátek, protože pokud nevíte, tak je takzvaný psí kalendář a tam vlastně od Alíka až po Žerika, na co si vzpomenete, jsou. Pokud se podíváme na mezinárodní nebo nějaké významné dny, tak dneska, už jsem o kávě mluvil, Národní den kávy, dále je Národní den sušenek nebo Den bílého heterosexuálního muže. No to jsou dny. No a také je Světový den srdce, takže pokud máte srdíčko na pravém místě, tak dneska prostě srdíčka mají Světový den. A Míšové, všechno nejvíc nejlepší tady od nás, Freshe.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, metropolitní rádio. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním.

0: Barva Shield od House Pro s 15letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s prulískami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Bruno Mars nás posílil návštěvu na vlnách Fresh Rádia. No a v tuto chvíli se dáme jedno takové jakoby ohrané téma, protože se každoročně probírá a bohužel je to i v tuto chvíli tady. Poslouchal jsem ráno Monču, jak je docela pěkně nakřáplá. Ten můj hlas taky není úplně jeden z nejlepších a také mě skolila nějaká rýmečka a prostě rýmečka. A ty respirační onemocnění jsou bohužel tady, přichází s podzimem a pak nám trvají celou zimu, chodí to v nějakých takových jako vlnách, etapách, epidemiích a tak dále. Není se co divit, protože celou dobu chválíme počasí, jak je tam nádherně, ale když jsem měl ráno do práce, tak bylo 8 stupňů. Před chvíličkou jsem se potkal na chodbě s Elvisem, naším mistrem zvuku, ten bydlí zhruba 5 km od Poruby v nějakém údolí potoka, on říkal, ráno jsme měli 3,8. Jo, 3,8 a odpoledne 23, to je jak dělané na rýmečku. A teď co s tím, jako je to nepříjemné, samozřejmě posuzuje se nebo se rozlišuje pánská rýmečka versus dámská. Dokonce jsem četl někde nějakou vědeckou studii, že opravdu pánové tu rýmečku prožívají daleko drastičtěji. Že my vevnitř máme v tom organismu nějaké prostě jiné geny nebo nevím přesně, co tam máme, prostě máme tam něco špatně. A když ta rýmečka přijde, tak prostě pro nás to je smrtelné, teplota 37, už jako umíráme, ležíme v posteli. Když to ženská dokáže ještě v pohodě do nějakých 38, dejme tomu, fungovat, vařit, žehlit, uvaří si čaj s citrónem a prostě normálně funguje. To je nespravedlivé, ale zase, jo, chápu, ženský to mají zase úplně jinak. Na druhou stranu, co se týče různých problémů s ženským tělem. Hledal jsem, co s tím, jo, říká se, že léčená rýmička trvá týden, neléčená 7 dní, což nám teda moc nepomůže, ale když jsem se podíval na nějaké recepty, čím by to šlo minimálně stlumit, a jsou to takové ty babské recepty, nemyslím momentálně nějaké prášky a vitamíny v lékárně, tak jsem našel zajímavý a vím, že jsem ho kdysi i zkoušel, a to je cibulový sirup s medem. Ta cibule se nastrouhá jakoby na kostičky, nechá se z toho vypustit ta šťáva, dá se tam med. Je to dobré, dokonce jsem si říkal, že je to lepší, než jsem si původně myslel, nedovedl jsem představit jako cibule, chutná cibule, jo, když si ji dám na tvarůžky, na chleba, tak je to úplně něco jiného, ale s tím medem není vůbec špatná. Pak může pomoct česnekačka, protože česnek je přírodní antibiotikum, takže zabíjí ty různé bakterie a věry a podobně, co způsobují i tu rýmu. Takže česnečka, jo, v létě na horách v pohodě, ale když máte rýmu, také je dobré. Prysnicu v obklad, tam už je to vyšší liga a musíte ho umět udělat, ale pomáhá hlavně potom na plíce, na průdušky, ponožky s octem nebo sádlem. To je jako zajímavé, že bych si namočil ponožky s octem, no musíte to jako dobře smrdět a možná to vyhrne i nějaké slzy do oka. A nebo křen s medem. Křen je jako hodně takový výrazný, pálí, když máte dobrý křen, tak když se ho dáte na párek, tak vám také vyhrknou slzy. Takže ono vás to možná pročistí a nakonec to pomůže. Ale počítejte prostě 7 dnů, ať uděláte to nebo to, můžete smrkat kapky nosa, bude se vás to držet. Máte taky nějaký recept, který máte rádi a víte 100%, že funguje, dejte mi vědět.
1: WhatsApp 77 337 1036
2: Fresh Radio.

No je vidět, že máte s rýmou dostatečné zkušenosti a píšete mi recepty. Nika napsala takovou starou babskou radu, kdy je prý dobré na noc do ponožek strčit cibuli. Nevím teda, jestli na kroužky, nebo je celou, to by asi tlačilo. Potom celou tu nohu strčit do sáčku a na to dát další ponožku. Ono se to asi v noci nějak jako vylouhuje a do toho těla dostane. Také píše Radim docela hodně zajímavý recept. Doufám, že až ho řeknu, takže nebude v zelenině nával na česnek. Říká, že se vezme stroužek česneku, oloupe se, aby byl jakoby obnažený. Vezme se dámské a pánské tělo, nebo ženské a mužské. To ženské se položí na postel. Na jeho pupík se dá ten česnek a přikryje se to pánským tělem a pak se tím pánským tělem tak dlouho šuchá, ať to není to prosté slovo. A ten česnek, dokud se nerozpustí, tak se musí pokračovat a prý to pomáhá, zapotíte se, dostanete česnek do těla a ještě z toho máte prý radost. No tak zkusíme, jdeme pro česnek. Drum and bass.

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

Já se ještě vrátím k těm receptům na tu rýmu, protože myslím si, že dřív nebo později to potká každého z nás, byť vám teda to vůbec nepřeju. Niky ještě dodává, že samozřejmě ta cibule v těch ponožkách musí být nakrájena. Ono to je asi logicky, že nepůjdu spát a nebudu mít v každé ponožce jednu velkou cibuli, ale že to pěkně nakrájím, zabalím a ono to může fungovat. A pak také dodává, že všeobecně pomáhá tvarohový zábal, takže rychle někam do obchodu koupit tvaroh, namazat na sebe a třeba to pomůže. Přeju rozhodně, ať se vám to vyhýbá, ať tu podzimní sezonu strávíte ve zdraví. Dnešní siesta došla do svého finále, zase zítra od 11. hodiny se na vás těším a teď už pomalinko listě předávám slovo rychlé rotě Michaela a Marek a doufám, že teda dneska nebudou sexuálně harašit. Mějte se krásně, ahoj! Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Krásné odpoledne, jak to vypadá na cestách. Moravská Ostrava a Přívoz na Kruháči. Mariánsko-Horská, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla, dávejte si prosím pozor. No a potom také máme dopravní nehodu nahlášenou v ulici Skladištní v Opavě. Tam je dopravní nehoda se zraněním, tak prosím pozor i tam.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Marek a Michaela. Každý den od 14 na

0: pondělí 29. září 14.08 a tohle byl Alex Party, Don't Give Me Your Love, nedávej mi svůj život, nedávej mi ho Marku, mě ten můj bohatě stačí, prosím tě, jo, jako stojí to za to i tak. No a Marka, Michaela, Rychlá Rota, Fresh Radio, jsme tady s vámi.
1: Krásné odpoledne i ode mě, ty jsi dneska měla takový nástup, jak kdyby ti to tady chybělo celý víkend.
0: To mi chybělo, co fakt, celý víkend? Jo. A prodloužený víkend, pondělí jsme tady nebyli.
1: No tak ty jsi tady nebyla, já jsem tady byl, nebo lépe řečeno, ne tady, vysílali jsme z mobilního studia. Ale já myslím, že pokud to vyjde a stihneme to všechno, tak to rozebereme komplet, protože i na posledním utkání Milana Baruše to stálo za to všechno. Víkend byl totálně našlapaný a musím říct, že za pátek, sobotu a neděli jsem naspal celkem 7 hodin.
0: A vypadáš dobře, Máro, ale svědčí ti to.
1: To je fakt, protože včera už jsem se moc neopil, víš?

0: No jak už si Marku říkal, víkend byl velmi nabitý, tak je to nebudeme vůbec zdržovat a pojďme k tomu, co všechno se stalo, co si prožil, zážitky.
1: Já myslím, že v pátek ne, co si prožil, ale co jsme prožili, protože v pátek jsme trošičku zbourali Havířov, jejich klub místní, který prostě, tam bylo lidí, to bylo neuvěřitelné, ale taky se tam trousili jak šváby na pivo, jakože prostě se to naplnilo.

0: Mělo až tak kolem půlnoci. Jako, no,
1: je to tak? Tak no, my jsme jak zahraničí.
0: Ty jsi tam nádherně zaspívala, bylo to super. Oni čuměli někteří úplně jak puci, že prostě dá se zpívat prostě drum and bass v českém jazyce. Jako, že české všechno. Texty, bylo to super. No a ve finále jsme tam dělali taky nějaké ty soutěže o flašky proseka a úplně nejlepší vlastně byla ta poslední soutěž, co si vymyslela, udělat prostě body shot.
1: To bylo
0: a
1: co?
0: Jako bylo to super, perfektní. A nejlepší na tom bylo, že to byly dvě krásné holky, které prostě přišly, udělali ten body shot a vyhráli tu flašku.
1: No chviličku to vypadalo, že se nikdo nepřidá, no. Jako váhali. A pak, když jsme řekli, že vlastně nezáleží na tom, v jakém páru přijdou, jestli jo. Teda kluk, holka, nebo holka, nebo kluk, no. Tak pak už se to rozjelo na přišly holky. To je, přišli holky. Jsem to čekala.
0: No, já no, taky no, asi, no. Jo, protože holky asi pravděpodobně začaly víc pít, nebo chlapi jsou větší sraby. Nebo já
1: no, holky se tak nestydí, víš. Takže no. Bylo to super, no vyhráli to, holky dali to. Museli jsme je trošku navigovat, protože ten body shot tam byly mladší ročníky, už nevěděli úplně, o co se jedná a ne všichni viděli asi samotáře. Ale
0: já si myslím, ale že ty jsi to vysvětlila úplně dobře a prostě jako byla to pecka. Fakt, pátek byl výborný.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda? Lež.
1: A je tady úterý, což znamená, že v tomto týdnu budeme mít o jednoho soutěžícího méně a my hrajeme o 2000 korun do Bernice v tomto týdnu. Pravda nebo lež, vaše naše oblíbená soutěž.
2: Bernice, to je ten úžasný podnik, který se nachází na křižovatce Stodolní a Poděbradová. A můžete si dát, co chcete, my jsme se dívali do jídelního lístku. Pravda je, že mě by ta dvoutisícovka stačila jakože pro jednoho, že kdybych vzal někoho dalšího, tak by se to hodně prodražilo.
1: Hele, ale úplně ne, já jsem se i dívala, oni tady totiž mají pršuto a salami bar, mají tam i snídaně a je to úplně v pohodě. Vlastně i na to meničku, když se zajdeš, je to drahší, ale dva se najíte. V pohodě,
2: jo,
1: je to úplně
2: dobře,
1: super.
2: Okay.
1: A jak to tady avokádová,
2: stejně tam půjdu
1: omeleta,
2: sám. Živice Roska, to byl výborný film s Vlastou Burianem.
1: Jo, to tady radši už vypnu, protože mi začnou téct sliny. No, aha. Vy máte jedinečnou možnost se s námi zasoutěžit a postoupit do finále.
2: Ok, jdeme na zákeřnou otázku a nezapomeňte, že opět hrajeme přes aplikaci. Prosíme teda jméno, příjmení, e-mail a taky telefonní číslo.
1: Je to tak.
2: Otázka je tady. My jsme v pátek v Havířově ve stolárně hrali takovou soutěž, jmenovalo se to Body Shot. A je pravda a nebo lež, že ten body shot k nám na pódium přišli udělat dva krásní kluci? Pište a nebo nahrávejte zprávy.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Pravda nebo lež?
1: Teda, vy jste se rozjeli.
2: Já jsem to nestačila číst normálně, jsem to vůbec nestačila proklikávat, kolik zpráv přišlo. Někteří ale si představ, stejně, ano, napsali, že to byla pravda. Takže 2000 korun do Bernice, kdy budeme losovat v pátek, zrovna tomu človíčkovi bohužel.
1: Smolíček, pacholíček.
2: Den, jako do finále, to bohužel nepůjdeš, jo? Ale je vás tady spousta dalších. Je to lež, pač to byly dvě holky. Je to lež, jako věž, to by museli být.
1: Ne, dobrý.
2: Radím, ano, zdravím vás, čerstvý dnešní padesátník. Hele, Radio, takhle všechno nejlepší.
1: Jo, všechno nejlepší,
2: my ti přejeme aspoň všechno nejlepší.
1: No, ale nevyhráváš.
2: No, bohužel ne. Ale
1: máme hlasovku nějakou?
2: Máme, podívej se, pouštím.
3: Fuj, to by byl pohled. Naštěstí je to lež.
1: To byl náš toaleťák.
2: Některé jsme úplně rozhodili.
1: Úplně, no.
2: Již tím, že by se to museli představovat. Jirka, koncové číslo 397, tak to je ten, který postupuje do dnešního finále, respektive pátečního, protože napsali je to lež, protože přišly dvě nádherné holky.
1: Ano, Jiříku, ano. Tak my ti tak jakože lehce gratulujeme za zapsání do našeho řádku s číslem 2, protože číslo 1 není. Že jo, byl státní svátek.
2: Je to tak.
1: Takže budou jenom 4 lidi v pátek na losování.
2: Máte větší šanci na výhru.
1: OK, gratulujeme.
2: OK.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Facebooku.

0: Decent, to další jeden z obrovských hitů letošního roku a Bob Sinclair.
1: V této hodince jsme soutěžili letos ještě, ale dneska už soutěžit nebudeme, ale také se dozvíme, a to si myslím, že je super, jak to bylo na té akci s Milanem Barošem, protože ty jsi tam byl, a to si řekneme v další hodince, protože to je na dlouho a teď už není čas.
0: To byl slušný masakr, jako bylo beznadějně vyprodáno a ta fanzona, ta byla fakt skvělá.
1: Ty jsi byl ve fanzóně, že?
0: No jasně.
1: Už, aby to bylo. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Doprava. A jdeme mrknout na cesty. V ulice 1. máje v Ostravě, Moravská Ostrava a Přívoz, tam je srážka osobního automobilu a motocyklu, tak velký pozor. Další dopravní nehoda na ulici 1. máje ve Vítkovicích, část obce U Závor. Tam je dopravní nehoda se zraněním. Tak taky velký pozor, prosím, na cestách opatrně.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Fresh Radio, tady je rychlá rota Mareka Michaela, odpolední vysílání, velmi rychlé, nezbedné, zákeřné a tak dále, to my jsme. My
1: no hlavně zajímavé, ne?
0: A zajímavé, přece, to je rozhodně.
1: My jsme přece ti nejreprezentativnější lidi tady v rádiu.
0: Tomu sám nemůžeš věřit, prosím
1: tě. Já vím. Hele, ale reprezentovali jsme v sobotu na posledním zápase Milana Baroše.
0: A to chceme slyšet.
1: Když jsme, měli jsme tam T1, měli jsme tam Brouka, měli jsme tam Bránu, dokonce jsem tam hrál naživo a lidi tam prostě trsali, zpívali a jedli, pili, prostě bylo to naprosto skvělé. Až mi potom zaskočil jeden borec, který šel kolem a říká po ostravsky, že klasicky, říká, kdybys tu místo těch cipovin zahral liverpoolskou hymnu. A já jsem napočítal do pěti, abych ho neurazil, ano. Abych mu nenadal. Usmál jsem se a hrál jsem dál.
0: To je od tebe hezké. To udělalo to počasí, že jsi byl takový milý.
1: Určitě.
0: Hele, já jsem viděla na těch našich videích, které jsme měli, že vlastně Brouci byli...
1: V každém rohu.
0: Mm-hmm. A bylo tam hrozně moc lidí.
1: 15 tisíc, tuším, že to bylo úplně vyprodáno. No.
0: Ty, to musela být výborná atmosféra.
1: Asi byla.
0: Ty nevíš?
1: No tak já jsem to vlastně ve 3 hodiny balil a pak jsem fičel domů. Že? Protože večer jsem ještě zase jsem hrál večer ještě, víš, takže...
0: Jo, takhle, no, tak jsem toho moc nenaspal,
1: no. Ale tak... pak jako ze záznamu jsem se díval na pár akcí, jako je to legrace.
0: Já jsem si všimla, že i pár slziček tam ukáplo.
1: No, jasně, no, tak končíš jenom jednou, víš jak.
0: No, to je pravda.

0: Maro, tohle je novinka Taylor Swift, Patient Zero.
1: Taková houpačka.
0: Trpělivost nula. Někdy si myslím, že taky nemám moc trpělivosti. Ale někdy se snažím...
1: To vy holky tak máte, no.
0: My tak máme, že? A vidíš, novinka, co na to říkáš, takhle pomalejší, ale myslím, že to je oblíbená zpěvačka našeho Honzíka Pernického.
1: Opravdu?
0: Že je do ní zamilovaný. Tuším, že to je zrovna ona, pokud se nemýlím.
1: Ale jo, tak ona některé ty skladby má výborné a tahle ta se určitě povedla. Možná, že se bude hrát i někde na nějakých soukromých akcích třeba. Víš, jakože...
0: Tak ne, taneček třeba.
1: Dámy a pánové, zadejte se a jdeme na to.
0: No, přesně ono, přesně ono. Hele, Máro, a pojďme ještě prosím k tomu pondělí, protože i včera se děly věci.
1: Ježiši.
0: A včera...
1: No, včera byl den svatého Václava, bylo 28.9.
0: Ano,
1: samozřejmě
0: ano.
1: Hned v prvním vstupu jsem řekl, že je 28. listopadu. Vůbec nevím proč, jako ne, prostě klasika.
0: Jsi už v listopadu.
1: To je vždycky takové to, když změníš to prostředí toho klasického studia, když do toho malého, do toho autíčka, tak prostě než to tam jako všechno pobereš a to a hlava se ti celá doplete. No a jako bylo to super.
0: Vlastně
1: primátor přijel na bílém koni, byl to vlastně i den otevřených,
0: ne dveří,
1: tak úplně ne všech, ale prostě byla otevřena nová radnice. Kdo chtěl, tak se mohl podívat zadarmo na věž, byly tam komentované prohlídky, byly tam nějaké... Jak se představují ty šaty. Modní přehlídky. No a já jsem chtěl se na tu věž dostat, že bych natočil nějaký reel, jak už ale žral naživo nebo něco. Po každé před tím výtahem stalo 100 lidí. Tak prostě bohužel, no. Tak jsem okoštoval.
0: Ty jsi nebyl na věži.
1: Tak jsem okoštoval alespoň nějaké dobré papu, co tam bylo a pití, tak jako borůvkový ležák. Já kdybych tam neměl auto, tak pravděpodobně jim vypiju asi celou bečku, jak to bylo dobré.
0: Hele, Maro, počkej, mě teda ještě zaujalo, že ty si řekl, že pan primátor opravdu přijel na koni.
1: Ano, přijel na koni.
0: Jo.
1: No.
0: Jako měli, fakt na živém koni.
1: Měli pučené kostýmy z Národního divadla a vypadalo to fakt jako velice pěkně to bylo.
0: No teda, tak to bych chtěla vidět nějaké fotky. To se musím podívat, jo?
1: Jasně.
0: Tak jo.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: by zajímalo, kdy jsi jako poprvé začal řídit. A teďka tě povedu jako hodně do minulosti, myslím jako dítě. Jo, třeba já jsem jako malá holčička, když seděla dědovi na klíně a on mě nechával řídit na těch bočních polních cestách, když jsme jeli jako k našim, tak jsem mohla točit tím volantem a řídit auto, nebo taťkovi. To bylo super, mi to hrozně bavilo. Tak kdy jsi začal ty?
1: Já ve čtyřech. Já mám dokonce fotku, jak jsem seděl na traktoru a s dědou jsme řídili traktor. No. To mi zůstalo, pak už jsem v desíti tím traktorem jezdil úplně sám. Orali jsme a další věci a s tím traktorem jsem byl tak nějak spjat do té doby, než vlastně dědeček s babičkou odešli a my jsme ty pozemky potom prodali. No.
0: Takže jsi začal vlastně brzo.
1: Jo.
0: Já jsem taky
1: stejně zvláštní je, že autoškolu jsem dělal až po vojně.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Já jsem dělala brzo. Já jsem dělala v 17.
1: Až ve 20. No.
0: A dostala jsem ten řidičák vlastně hned na ty 18. potom, takže potom už jsem byla řidič. A vždycky jsem se na to neskutečně těšila, že budu moct řídit. Mě to baví. Mě baví řídit, já s tím nemám problém. Ale jako mám tady jednoho týpka, to mě neskutečně zaujalo. Policie naháněla 13-leté dítě, které užilo rychlostí až 187 km hodině.
1: To je super.
0: Nebylo to teda jako u nás, bylo to v zahraničí. Ale to nic nemění na tom, že já jsem to video viděla a on byl jako fakt dobrý, ale
1: jo.
0: On fakt řídil dobře.
1: Já si vzpomínám, jak jsem jako děcko šel pro něco do garáže, asi pro automapu nebo něco, automapa, ani nevíte, co to je.
0: Některý,
1: a sedl jsem si do toho našeho žigulíka, co tam stál a táta tam měl zařazenou rychlost, já jsem vzal ty klíče, pootočil jsem a to auto tak jakože skočilo dopředu. Jo, teď samozřejmě jsem se přiznal, protože on by na to přišel, ježišmarja, já jsem dostal latu jak kuň. Zvalil mě jak psa.
0: No, ale vidíš to, všichni jsme to tam měli, že nás to lákalo. No,
1: jo.
0: Jak na to byli naši posluchači? Můžete nám napsat, jestli máte podobný nějaký zážitek, nebo byste
1: z dětství
0: chtěli zažít, nebo zažívali. A co byste řekli na to, kdyby vaše dítě vám takhle odjelo s autem?
1: Zajímavé.
0: Dejte vědět. 7 7 3 3 7 103 6. Fresh

0: tušila, že naši posluchači budou mít podobné zážitky jako my. Psal tady Martin, že on si hrál v autě a odtahl tu ruční brzdu, víš?
1: Ano.
0: A auto popojilo dozadu a zastavilo se naštěstí o plot.
1: Jo.
0: Že rozbil jenom část nějakého plotku, hele, toho sloupku, ale...
1: To se stalo mojí mámě kdysi dávno, když jsme ještě měli 120 a táta byl na srazu ze školy. A my jsme z Vratimova, já jsem byl jako ještě děcko, nebo vlastně na střední škole jsem byl a máma pro něho jela. Ještě řídila, ještě jí to bavilo. No a ruční brza v té době neměla signalizaci, že prostě je zatažena. A teď si představ, ona tu cestu, celou cestu tam i zpět, nechala tu ruční brzdu zataženou.
0: No, měli to se mi stalo
1: a
0: taky.
1: A vůbec jí to nechtělo jet, pořád jí to jakože chcípalo. Jsme říkali, musíme tam dát sitič a všechno. A já jsem seděl vedle ní a mi to taky nenapadlo. A až jsme jeli zpět, tak asi na posledních 300 metrů jsem zavadil tu ruční brzdu a dal jsem ji dolů a tou tu dalo...
0: A můj milý, to se stalo, mně úplně to stejné.
1: Normálně měla... odpadly poklice, jak ty zadní kola byly prostě jakože zahřáté, tak normálně ty poklice odpadly, protože byly z plastu, oni se rozstavili a odpadlo to.
0: Já jsem měla čerstvý řidičák a můj tata mě nechal jet zkusmit do Hlučína do obchodu, taky 120 svojí, jo. Tak já jsem byla natěšená, pyšná na sebe. A přesně tohle se mi stalo. Jo. Já jsem jela s tou ručkou tam i zpátky. A teď jsem přijela domů a ten tata už z dálky věděl, to smrdělo.
1: To smrdí jak blázen, strašně to smrdí.
0: Gumy, jak hrom a teď jsem jenom...
1: No to smrdí ne gumy, ale obložení.
0: Neřek nic, tata, neřek nic, jenom tam stál s tou hlavou, celou dobu to stříkal vodou, to chladil, jo. Ale neřek nic, to si vážím teda.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
2: Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Pozor, pozor, překážka na vozovce na Rudné. Je to kousek od městského stadionu, tak jsou 3 havarovaná vozidla, průjezdce s zvýšenou opatrností, takže taková hromadná. No a stále si dávejte prosím pozor v ulici 1. máje, Moravská Ostrava a Přívoz, tam byla srážka osobního automobilu a motocyklu.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na

0: velmi ráda tady tuhle věc.
1: Jo, super.
0: Everything but the girl missing. Super věc. Taky stará, ale jako to můžu, no. 886-136-106-5 FM, to jsou naše frekvence, na kterých nás ladíte, to je, tady je Fresh Radio, rychlá rota Marika Mikaela. No, já bych chtěla pozdravit našeho Radima, Judr Mudr Pudr, protože ano. Víš co, on byl na tom MH Runu. A víš, co se stalo?
1: Nekecej.
0: Víš, co se stalo?
1: Já nevím, normálně zabouchl se na toaletě.
0: To nevím, jestli to nebylo až po tom, co doběhl, ale o 2 sekundy mu utekla bedna.
1: Nekecej.
0: Normálně takový.
1: Takže bramborový
0: šikovný,
1: zůstal, jo?
0: Takový šikovný syneček, ale to je. Tak ho aspoň teda zdravíme.
1: Zdravíme ho do Holomouce.
0: Ale řekl, že si udělal osobák s průměrným tempem 4,23 na kilometr, takže byl aspoň takhle jako rád.
1: 4,23 na kilometr. K čemu bych to přirovnal?
0: Možná rychlosti snězené večeře u tebe.
1: Já nevím, za 4 minuty by se dalo vypít pivo.
0: No, asi tak. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

novinky na Fresh Radio.

0: Maria, tady člověk jednoho pozdraví a musí pozdravit další, protože oni potom závidí a je jim to líto. Zdravím a nás nepozdravíte. Děláme odpolední Honza a Zdenda.
1: Zdravíme úplně všechny všude, kam až dosáhne náš rádiový signál a samozřejmě nejenom rádiový signál, protože jedeme i přes apku, přes web a jedeme prostě všude.
0: A samozřejmě zdravíme teda Honzu a Zdendu.
1: Jasně, určitě. A taky všechno nejlepší k narození nám, kdo dneska jakože slavíte, jo. A písničky na přání nehrajeme, vechte toho.
0: To je Marková oblíbená věta, zahraj mi písničku na přání.
1: Ano.
0: Takže to prosím vás nedělejte. A počkej, já jsem tady psal totiž Vláďa, ty se zbavil o tom, co bych dokázal za ty

0: 4 minuty, které Radim uběhl za 1 kilometr.
1: No jasně.
0: A ty si říkal, že třeba vypít pivo, jo? No, a tak Vláďa tady píše tuplák za necelých 10 sekund.
1: No, ale to ne, to nepolikáš, to musíš si do toho krku nalít, protože to není možné.
0: Jakože takhle zákloní.
1: Jo, no. Však trichtýř, jo, a pak aby to nikde jinde nelítalo a přímo to vleješ do sebe. Dáš si dva a odvezou tě.
0: Okej, okay, Maro, jdeme spolu ve čtvrtek, tak já ti to stopnu potom.
1: Okej, to víš, že jo.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá od měnami.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
5: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Diablo.
1: Další skvělý a pohodový track tady u nás na Fresh Radio, tohle to byl DJ Khaled, Justin Bieber a taky Chance the Rapper a jmenovalo se to No Brainer, bez mozek, nebo já nevím, asi zhruba možná pravděpodobně. Mikaela utekla za další prací, tak ještě tady s váma chviličku, až dokonce teda zůstanu já, mám pro vás první pozvánku a to hned na 2. října, což je tento pátek, na gala večer soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Je to teda vyhlášení výsledků nejlepší stavby tady u nás v Moravskoslezském kraji, celou akci moderuje náš Radek Erben. No a hlavním cílem soutěže je prezentace propagace kvalitních projektů a staveb, které jsou realizovány na území Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení vítězů výsledků proběhne za účastí významných osob regionu, odborné poroty. Kdybyste chtěli přesně vědět, o co jde, tak stavbamsk.cz.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh, posloucháte Rychlou rotu. No a já mám pro vás ještě jednu pozvánku, a to na příští sobotu, tedy na 10. října, kdy v obchodním centru Forum Nová Karolina proběhne závěr automobilové sezony se vším všudy. Klasika na čtyřech, je to ve spolupráci s Veterán Car Clubem Ostrava. Pořádá to Fresh Radio, pořádá to teda Veterán Car Club Ostrava, samozřejmě Forum Nová Karolina. Bude tam více než 50 vystavovatelů, staré kusy, nové kusy. Já myslím, že tam bude spousta soutěží, jo, o nejelegantnější vozidlo, nejpůvodnější stav, divácky nejoblíbenější vozidlo a samozřejmě i ceny odborné poroty. Všechno to startuje, tuším, v 9 hodin ráno v obchodním centru Fora Nova Karolina v garážích. Vjezd je od trojhalí, tak doufám, že se tam všichni uvidíme.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí.
4: On je živý. Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
5: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Tak za 10 minut je tady 17. hodina, tak se podíváme společně na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je v ulici Dlouhá v Novém Jičíně. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, protože se tam srazil osobák s motorkou, tak tam projíždějte velice opatrně. Jinak tady v Ostravě to vypadá, že je klídek. No jinak za chviličku Fresh Mix s Alešem Brunou, no a večer DJ Daniel in the mix. Bavte se.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
13: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Tak jsem zpátky, se mnou mixovaná muzika. Jste na Freshi in the mix. V rámci úterka pokračujeme v té první hočce, ve které si projíždíme hitparády a kluby. A nabízíme novinky, zajímavé věci, které se objevily tento týden. Ale to je nová verze, tedy remix, ten Preacher, Sean Paul. Originál snad 20 roků zpátky.

Myslím, že konkrétně Game Boy se do toho pustil. Je samozřejmě udělaná i tech houseová verze, ale to je takový afrobeatek. Hezký poslech.

Sexy Magic. Ocela nám to šlape při úterku na Freshy, už jsme zpátky v tanečnu. Tohle to je písnička z alba Grand Theft Auto 6. Na tomhle to vám budou samozřejmě skvělé věci na tomhle soundtracku. Tohle udělalo brazilsko-argentinské hip-hopové duo Cartel & Paco. Ale hlavně to vyprodukovali Fred Again a Pink Panthers, kteří se přidali. A ejhle, hítí, give

Nevím jak vy, ale já v tom pořád slyším lehkou inspiraci Love Sex Magic, tady Justina ze Searu, kde si dávno. No jo, půjčuje se, nebo krade. Oh, nej bože.

Zajímavé spojení. Americké elektropopové duo Safi Tucker. Jednou měli přijet a pak nakonec konečně dorazili. Byly tam nějaké zádrhely. A One Republic. To jsou už dávno poprokový, nejenom rokový. Dali se dohromady, udělali tsunami. Dělali jsme oba interprety naživo v Ostravě. Pár let zpátky.

0: Je to 2 roky, co navštívil Prahu. Někde jsem četl, že se tam znovu chystá, ale zatím nepotvrzeno tedy. Americký multiinstrumentalista, producent, zpěvák, taky trošku DJ. Alderbrook, Never Get Enough. Jeho aktuální pecka na Fresh.
1: In the mix.

Britský DJ James Hype. Viděli jsme taky na beatsech, byl skvělý. Umí to z více stroje najednou. A koukat mu pod prsty je opravdu zážitek. Hodně dlouho tuhle tu písničku ladil na akcích. Obří davy reagovali správně, takže je venku. Použil hned 4 zpěvačky na vokály. Confession, James Hype.

při úterku a při novinkách přidám taky trošku disco houseíku. Francouzský DJ a producent Dombresky. A taky disco dom si říká tu a tam občas. There is a life.

Polecký Afrojack. Čeká nás Big Roomový Sound. To the front. Tohle to udělal společně s Miami Bass houseovým producentem Birdzim a představili to poprvé na Ultra Japan. Jsem ani nevěděl, že Ultra je v Japonsku. Ale asi všude, že jo, dneska.

hudební bratranci Max Dean a DJ Luca Dean. Ech, not a problem. Žádný problém. Písnička v Anglii a v britských ostrovech, nebo na britských ostrovech, hodně velký hit v klubech.

Jsem někde četl, že to původně byl vlastně song dílem náhody, že nějak jim bylo veselo po něčem na Ibize. A byla to vlastně improvizace. A ejhle, chytlo se to. Tak to dodělali, dotáhli, už zastřízliva. A hit! A taky Fresh in the Mix.

Ve finále nás čeká ještě Armin, slavný Armin van Buuren. By the way, vzpomínáte? Rok 2002, Red Hot Chili Peppers originál. A takhle to našlápl právě Armin. Pospívala Poppy Vaskem vokálky. Taky poprvé zazdělo na Ultra, ale v Miami, ne v Japonsku.

by the way, Take Me Home. Armin. Za chviličku pokračujeme na Freshi v rámci úterka. Dáme trošku staré muziky, jako to máme ve zvyku vždy. Abychom nějak kompenzovali přílišno těch novinek, nových neznámých věcí. Když v tomto případě to určitě neplatí, to známe všichni. Čeká nás Fresh Party Mix číslo 9. Oprašujeme staré věci. Taky se snažíme spojíznit náš SoundCloud. Jsou tam nějaké celosvětové problémy, tak snad to bude brzo vyřešeno. Tam potom najdete Fresh Party Mix číslo 9 a všechny ostatní. Nejenom mé, ale i mých kolegů. Tak za chviličku, za starou.

0: Tak hezký poslech se nafreším, startujeme tu dnešní dvou hodinovku, ta první jako vždy plná novinek, jednak z klubu a jednak z éteru, tak hezký poslech.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.
0: Začali jsme tady hodně divoce, tohleto je CES, tedy CES Paridance, mladíčký nizozemský DJ a producent. Tohle teď letí, tohle teď šlape. He the best. Připomínám kompletní playlist můj a frešánský Facebook. Tam mix můžete znovu poslechnout.

High Noon, tady v pravé poledne. To je rapové country, taky šabuzi, kuna. Poprvé to představili na předávání cen MTV. A je z toho hitík. Abyste na freši, jen tam jich v rámci úterka.

Ozdravíme se, novinková Taylor Swift. Její pacient 0, tedy Patient Zero. Z deluxe verze jejího posledního alba. Ve videoklipu hraje Dakota Johnson a Colin Farrell. Mrkněte, určitě stojí za to i písnička.

Pravda, vyšlo to už v roce 2025, ale v průběhu letošního roku se stal z toho fenomén, virální fenomén a hit Noble. Nigerijsko-jirský zpěvák F.

nám zpěvačka Miley Cyrus vydala 10. studiové album. Na něm je single Let's Get Married. Ona už se teď vlastně jmenuje jenom Miley, že jo? Tohle to je druhý single, je to vyznání hudebníkovi, se kterým v současné době žije, reálnému snoubenci.

taky americký John Legend. Chystá nové album, mělo by být v říjnu. Myslím nějak ke konci. Produkovalo Pharrell Williams, ostatně to slyšete i na tom prvním singlu Daylight, který právě teď John Legend bije

udělali jsme ho naživo. Toho s tím bombonem na hlavě. Marshmallow. Close my eyes. Ilenium a Saša se přidali v tomhletom tracku, který už je venku a už ho taky znáte z playlistu našeho rádia.

Clean Bandit jsou zpátky. Čeká je třetí album, od často zas tak alba nevydávají. Tohle je Company s Chloe a Omaem.

američtí rockový Cage the Elephant jsou zpátky. No, epizoda, kdy jejich zpěvák byl na 3 měsíce v bláznici, je už snad definitivně vyřešená. Chystají nové album, tohle to je single z alba Beaches in Tennessee. Ven jste o plážích nebo o lehkých holkách, ale písnička debutovala na prvním místě rockového alternativního žebříčku. V Americe samozřejmě, tam jsou doma.

jednu Miley už jsme si dneska zahráli v rámci úterního odpoledne na Freshi. Tady je ten první single z 10. alba. Jmenuje se stejně jako album Pace Crusaders. Miley Cyrus teda, pardon, jenom Miley už. Takzvaný Ultimix Remix. Rychlejší a našlapanější. Record is on. Let's go.

Tak za chviličku pokračujeme. Do Mixta Freshy v rámci útrka čeká nás třeba Sean Paul v novém remixu, James Hype, taky Afrojack nebo Armin. Doufám, že budete u toho. Tři frekvence, aplikace a DAB+,

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeše s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
8: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
10: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Tak jsem zpátky, sliboval jsem starou muziku, tady je Fresh Party Mix číslo 9, dneska první půle. Zítra si dáme druhou polovinu playlist na mém Facebooku. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Také snad na funkční SoundCloud už. The Look Rockset 1988-89, to byl obrovský, takže se to protáhlo. A teď už hezký poslech, vzpomínám.

rozjezdili žánry napříč hitparádami různých států, světů, ale také různého stáří, různého věku. Fresh Party Mix číslo 9. Lejeli svůj Facebook. Dneska

Aby neznal tančící královnu, tedy Dancing Queen, jeden z největších hitů od Aby a jeden z největších hitů vůbec popový všech dob. 1976, alba Arrival. Dokonce jsem se pár let zpátky byl podívat na tu umělou Abu a tu virtuální, protože naživo už teda nevystupují. Jo, stálo to za to, doporučuji.

dokonce u těch slavných a velkých hitů minulosti. Dám ještě stejné live od Bee Gees. 1977, Horečka, sobotní noci, Saturday Night Fever. Zdravotou. Složili Robin Morris a Barry Gibbové, tedy Bee Gees. Dneska už z nich jenom Barry, ale přichystá nové album. Jakési poslední rozlučkové. Abyste na Fresh in the Mix, vzpomínáme. Hrabáme se v minulosti.

Hey, teacher, další nesmrtelná, another brick in the wall, Pink Floyds. Nechci se chlubit, ale moje dcera teď jezdí s Floydama, s těma českýma samozřejmě, a se symfoniákem a mají vyprodáno, jo, jo, jezdí po celé republice a tuhle tu tam taky hrají samozřejmě. Teacher, 1979, salba

Americká zpěvačka Laura Brenningen už je dávno v hudebním nebi. Pravda, odešla předčasně. Self Control, písničku, kterou složil a naspíval jako první italský Raff. Ona Gloria vůbec vybírala italské věci, i Glorii naspívala třeba od Umberta Tozio. Tohle to je Self Control 1984.

A řekl bych, že tahle ta písnička je trošičku chlupatá už po letech. Rivers of Babylon, původně náboženská písnička z roku 1970 od nějakých úplně neznámých jamajských hudebníků. A takhle to udělali Bonnie M 1978 z alba Night Flies to Venus. Geniální Frank Farian z náboženské písničky udělal disco hitík, který se prodával po milionech. Až je dodnes. Fresh Mix s Alešem Brunou.

Si vzpomínám, že na druhé straně singlu Rivers of Babylonu Boniem bylo Brown Girl in the Ring a v Anglii byli tak pobláznění, že se prodalo 2 miliony fyzických singlů tehdy, protože slyšeli Rivers of Babylon, koupili si to, pak slyšeli Brown Girl in the Ring a šli si to koupit znovu. A pak doma zjistili, že to mají vlastně stejně, že mají jeden single dvakrát. No, to byla tehdy divočina. Boniem na Freshie in the Mix v rámci úterka.

britští rockový legendární Queen. No, v tomhle případě spíš synthy popový Radio Gaga. Salva the Works 1984 a Fresh in the Mix. Fresh Party Mix číslo 9.

0: písnička vlastně byla propagací rádií, protože zrovna začalo běžet na MTV. Spousta klipů, všichni čučili na bednu a přestávali se poslouchat rádia. A tak podpora formou písničky Radio Gaga Queen.
1: Fresh Radio, Ostrava,

Tak připomínám, první půlka Fresh Party mixu číslo 9. Spousta staré dobré muziky, zítra v tom budeme pokračovat. Ale ještě jedna se nám tam vleze.

0: Aleš Brůna in the mix.
1: Nevím jak vy, ale já jsem chodil v roce 1984, protože jsem jako DJ už fungoval a byl jsem in bílém tričku, kde jsem měl fixem napsáno Frankie Sale Relax. Všichni teda na mě blbě koukali, než věděli Bonnie a Clyde. Relax, Frankie Goes to Hollywood, 1983.

0: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá od měnami.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Bruna in the mix. Fresh mix.
9: Badadan, badadan, badadan. Anywhere we see them, we

0: Tak jdeme do finále dnešního úterního mixování. A to rychle a zběsile. S tramíkama. Tady jsou Chase and Status. Jejich velké hity. In the mix. Hezký poslech.
1: Fresh Mix. S Alešem Brunou.

Chains and Status jsou drum and bassové duo, které tvoří Saul Milton a Will Kennard. Jeden je tady Chase, druhý Status. Dělají muziku od roku 2003 až do dneška. Samozřejmě s vlnama úspěchu.

Ozon na svém kontě 7 alb, to poslední vyšlo letos. Tak je spoustu nominací v kategoriích právě drum and bassových. Některé proměněné během let.

Vedle svých klasických hitů udělali Jazz Dance Theatre spoustu takových nedramíkových hitů, breakbeatových, nebo progresivních bych řekl, ale taky hodně úspěšných. Je tam samozřejmě dneska nezařadím, dneska si jedeme čistě ty dramíkové věci. End credits.

Tak pomaličko to tlačíme do finále dneska. Zase zítra po 17. In the mix, čus. Přidám ještě ten aktuální poslední hit od Jason Status, britského drum and bassového duha se Skrillexem. Taky znáte od nás.

si cura máš tak. Tady je ten poslední kousek se Silesem. Zpívaný španělsky. Taky tvrdý. Jak to umí jenom Chase and Status. Fresh Mix. Fresh Mix.

0: Ostrava 886 a 136 FM, Třinec 106.5 FM.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškolech měl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz. Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: jsem jenom Čech a chtěl jsem trochu lé.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Jump,

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Bože můj, ako můžeš být taky jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože můj, Bože můj.

mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale v pase jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu repíšu za týden, nahání peníze, hele myslím na jí.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.